0: Noc plná hvězd.
1: Byla teplá, avšak tmavá letní noc. Sirnatý mrtvý vzduch posledních dnů se konečně zbalil v černé mraky. Bouřný vítr je z večera mrskal před sebou, pak se rozhučela mohutná bouř, zapraskal liják a bouř a liják trvali až do pozdní noci. Seděl jsem pod dřevěnými arkádami hostince u tří lilí poblíž strahovské brány. Malý to hostinec, četně jí tenkrát je navštívený jen vždy v neděli, kdy tu v salonku při pijáně bavili se tancem kadeti a desátníci. Dnes byla zrovna neděle. Seděl jsem pod arkádami, u stolu blíž okna sám a sám. Mocné hromy skoro ráz na ráz burácely. Liják tloukl do taškové střechy nade mnou, voda crčela v stříkavých potůčcích zemi a piano mělo uvnitř salonku jen kratičké chvíle oddechu a vždy zas a zas se rozvonilo znovu. Chvilkami hleděl jsem otevřeným oknem na točící, smějící se páry. Chvilkami zas hleděl jsem ven do tmavé zahrádky. Někdy, když šlehnul jasnější blesk, viděl jsem u zahradní zdi na koncích arkád bílé hromady lidských kostí. Býval zde druhdy hřbitůvek a právě tento týden vykopali z něho kostry, aby je převezli jinam. Půda byla ještě rozryta, hroby otevřeny. Ale vydržel jsem u svého stolu vždy jen krátký čas. Vždy jsem se zase zdvihnul a přikročil na chvilku k dokořán otevřeným dveřím salonku, abych na tančící se podíval blíž. Vábilo mne tam krásné a z 18leté děvče. Štíhlý vzrůst, plné teplé formy, v týlu přistřižený volný černý vlas, oblí hladký obličej, světlé oko, krásné děvče. Zvláště mne ale vábilo to oko její, jak voda jasné, jak vodní hladina záhadné, takové neúkojné, které ti přivolává i hned slova, spíše se nasytí oheň dřev a moře vod, než krásno oka nasytí se mužů. Tančila skoro ustavičně, ale dobře pozorovala, že vábí zraky moje, když tančila kolem dveří, mezi nimiž jsem stál, vždy upřeně se zadívala na mne a když tančila salonkem dál, viděl a cítil jsem, že při každém otočení zavazuje její zrak o mne. Nepozoroval jsem, že by byla s někým promluvila. Již zase jsem tam stál. Zraky naše se ihned setkaly, ač děvče stálo v řadě poslední. Čtverilka se chýlila ku konci. Pátá túra dozněla. V tom vyběhlo jiné děvče do sálu, udýchané a promoklé. Prodralo se ku krásnooké. Hudba začala právě túru šestou. Mezi prvním řetězem šeptala přibylá krásnooké něco a tato kývla mlčky hlavou. Šestá túra trvala trochu díl, komandoval jí svížný kadetík a když byl konec, pohlédla krásnooká ještě jednou ke dveřím zahradním. Pak šla ku předním dveřím salonku. Viděl jsem jí, jak venku si dává svrchní šaty přes hlavu, pak zmizela. Šel jsem a usedl jsem zas na místo své. Bouř začala teď jakoby znovu, jakoby ještě nebyla ani si zahlomozila. Vítr hučel silou novou, blesky tloukly. Naslouchal jsem v rozechvění, ale myslil jsem jen na to děvče, na ty zázračné oči její. Na cestu domů nebylo bez toho ani pomyšlení. A po čtvrt hodině zase jsem se podíval ku dveřím salonku. Zde stála krásnooká oběd. Rovnala si promoklé šaty, utírala vlhké vlasy a starší nějaká družka jí pomáhala. A proč si šla v té nepohodě domů, tázala se tato. Sestra přišla pro mne. Hlas její slyšel jsem teď poprvé. Byl hedvábně měkký, zvučný. Stalo se něco doma? Matka zrovna umřela. Zachvěl jsem se. Krásnouká se otočila a vystoupla do samoty ven. Stála vedle mne. Zrak její spočíval na mě. Cítil jsem ruku její vedle třesoucí se ruky své. Uchopil jsem jí za tu ruku. Byla tak měkká. Mlčky jsem táhl děvče dál a dále do arkád. Děvče následovalo volně. Bouř dostoupila teď svého vrchole. Vítr hnal se jako příval vodní. Nebe i země ječely. Nad hlavami se nám válily hromy. Kolem nás, jak by mrtví, řvali z hrobů. Přitiskla se ke mně. Cítil jsem, jak se mi k prsům lepí vlhký její šat. Cítil jsem měkké tělo, teplý, sáhlající dech. Bylo mě, jako bych musel vypít z ní tu zlotřilou duši její.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát. A rád o tom

račím, na život mračím, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulicích, kteří se umí smát.

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád rady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá rád. Rád od

0: život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene.
1: Stanice Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer. Dovolte nám, abychom vás vlídným slovem, o které u nás nikdy není nouze, přivítali na druhém, tentokrát večerním posezení s přáteli v divadle Semafor, tedy na návštěvním dni.
2: Vědomi si toho, že přiznání je spolehčující okolností, přiznáme se hned na počátku večera k tomu, že tento pořad vznikal za dosti podivných a podezřelých podmínek.
1: Ano, vznikal totiž v době, kdy valná část souboru divadla Semafor odjela do zahraničí. A to do jeho lákavější části. A jako vždy jsme tady zůstali my dva, kterým bylo laskavě doporučeno zde vystupovat.
2: Původně jsme chtěli sehrát hru od Ignáta Hermana Čuk a Gek.
1: No jo, ale pak jsme od toho také upustili, protože to by v dnešní době mohlo vypadat jako servilita. Když je třeba přiznat, že na druhé straně jistě návštěvy by byly dobré. Jeden divák byl by oblečen jako druhý. A oko herce by si na zelené barvě odpočítal.
2: No jo, ale co nám zbývalo? Zase si řekněme upřímně, nejsme ženský a těžko sem diváka přivábíme kývnutím nožky či prvky kankánu. Tak nám zbyly prakticky dvě možnosti. Ta první byla rychlým během na 20 metrů bez jediné zastávky si zničit zdraví a získat tak pracovní neschopnost.
1: Tady dobrý, že to se nám také nepodařilo, protože ani jeden z nás 20 metrů bez zastávky tak naše železné zdraví neutrpělo.
2: Čímž nám zbyla možnost druhá, zoufalá a poslední. Představení sehrát, založit ho na našem vytříbeném humoru, smyslu pro komičnu a gag a celých 7 hodin eventuální návštěvníky v nevídané zábavě k popukání pouze za pomoci statistů a komparzů.
1: My vám tady jména komparzistů a statistů nebudeme uvádět, vy je naleznete v programu.
3: Já bych snad upozornil na pár nadanějších
4: jedinců.
1: Ani na toho člověka.
4: Ale no, to nevíš, co z nich vyrostlo.
1: Takže přejdeme rovnou k administrativě. Vy jste si před začátkem představení koupili, nebo jakýmkoliv způsobem jste získali tištěný program.
2: Ano, to je vlastně pro vás takový doklad, že jste skutečně v divadle byli a zároveň to může být suvenýr, památníček, do kterého si zaznamenáte různé postřehy z tohoto extrémního prostředí.
1: My bychom skutečně o přestávce neradi při namátkové kontrole zjišťovali, že někdo dvojlist nevyplňuje, že si pořadu okouní, že sabotuje normalizaci. Takovému člověku bychom byli nuceni nejenom odebrat tušku, ale nahlásili bychom ho i v redakci při spojeneckých vojskách.
2: Kdyby to někomu nešlo, kdyby se někdo něčeho bál nebo na někoho něco věděl, tak může i dodatečně požádat o bratrskou výpomoc pana Malcara, pracovníka NHKG.
1: NHKG, to je, jak všichni víme, nová huť Klementa Gottwalda. A my pana Balcara, pracovníka tohohle zařízení, představíme, protože na takového člověka je vždycky dobré ukázat prstem.
2: To je pan NHKG.
5: Já doufám, že večer bude zdařilý, že odstraníte hesla a nápisy a nebudu si muset pozvat opět další kamarády z hutě NHKG. Hledec. Dobře, hledec.
1: No, takže víme, na čem jsme a můžeme pokračovat. druhé části večera, v druhé části návštěvního dne budete mít i vy možnost zapojit se do programu a přispět tak umělecky k úspěchu celé akce.
2: Ano, kdo chodil na naše návštěvní dny před rokem a půl, tak ví, jak to tenkrát tady vypadalo. Každý si říkal, co chtěl, což ovšem dneska nejde. Dneska jsme starší, moudřejší, rozumnější.
1: Dneska jsme zkrátka dál.
2: Ano.
1: A proto bude každý z účinkujících řádně evidován u pana Balcara, tedy NHKG, a tudíž i za své slovo zde pronášené plně odpovědný. My přeci nemůžeme připustit, aby zdejší družby milovné jeviště bylo zneužito k bohapustým lžím, třeba z vlčáky ze svazu novinářů.
2: Já bych měl jednu soukromou prosbu k eventuálním účastníkům večera z vašich řad, kdybyste laskavě svým vystoupením zde nerušili provoz na Václavském náměstí a v Jindřišské ulici, protože za tento přestupek je v zahraničí sazba od 3 do 5 let vyhnanství.
3: Nutné informace, ano. Snad zbývá ještě dodat, že dnešní pořad bude stále ještě veden převážně v české řeči.
2: My zahájíme je.
3: Ano, rovnou. První účinkující, který nám sedl na vějíčku, tudíž započne večer, je náš velký přítel Pavel Bobek.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Jeronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

0: krásné, zlo jedmám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Noc plná hvězd.
1: Růžovou ti krinolínu koupí tě mé.
2: Pytlík.
1: Až půjdeš se mnou.
2: Zadina. Konobrž. Ink medulína. Vejvara.
3: No.
2: Cákňás.
3: Co?
2: Cákňás.
3: Jo. To není hezky mé.
2: Budeš ticha?
3: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
2: Takovejch muskejch a nezavadíš okloudnýho chlapa.
3: Jdi, neříkej.
2: No, podívej. Tak tadyhle.
3: No.
2: Raimund Pytlík.
3: Pytlík.
2: Čekatel úřadu
3: jo.
2: Pro potírání lichvy.
3: Aha.
2: Čekatel Pytlík. Pánové.
3: Jo.
2: Herko Matildo.
3: Co?
2: Nech ten svetr. To má noc času dost?
3: Ale no jo.
2: Takhle jste
3: Pytlík, no. No samozřejmě, zmačkat, zahodit, no, bez debaty.
2: Dobrý. Co s tím...
3: Počkej, no.
2: Profesorem Zadinou.
3: Zadinou.
2: Zadinou.
3: Počkej, jak je starý?
2: 1,80.
3: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
2: Ale on neporád. To je prosina.
3: Jo tak.
2: Přikládá to... foto.
4: Aha. Dovolíš, tati.
2: Počkej.
3: Ukáž, jaký je.
2: No, ne. Buď zrovna sebou cuknu,
3: no, jo.
2: Nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
3: Podívej se, hlava není vždy.

0: Vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
1: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvihl, jo?
0: No a říkám, že ne.
1: Co teda vlastně po mně chce?
0: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
1: Tak zadinu, zadinu pryč.
0: Jo, jo, jo, co pak může po tátovi profesorovi něco dědit holka?
1: Hleda kružítko.
0: No.
1: Ale Matildo,
0: no.
1: Matildo, ale tadyhle, tadyhle,
0: no.
1: Poslouchej.
0: No.
1: V Páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, je to bude asi žádosti.
0: Jo tak.
1: Ten chlap teda drápe,
0: jo,
1: ale sloh.
0: Má, víš.
1: Sloh má.
0: No, je to fajnový.
1: Vina smažím,
0: Co?
1: Vina snažím se,
0: jo.
1: Bych jako...
2: Manžel?
1: Nesklamal důvěru,
0: jo.
1: Ve mě skladenou.
0: Jo, skladenou.
1: Skladenou.
0: Jo, tak.
2: S projevem.
1: Projevem nejhlubší úcty.
0: Jo.
1: Ink, medulína.
2: Inženýr, mám inženýr.
0: No, to je prýma, inženýr.
1: Tak to je inženýr.
0: No.
1: Medulína Ivo. Civilní geometr.
2: Geometr, tatínku.
0: A ty tomu nerozumíš.
1: Co nám do toho podá kafráš?
0: No jo, počkejte, počkejte.
1: No.
0: Civilní.
1: No.
0: To je teda takovej ten...
1: Civilní, no.
0: V civilu.
1: A když to sám píše, tak je to civilní.
0: No tak to nic, ne. Kde pak honem, pryč od civila. Nechcem.
1: To je zajímavý. A posledně se zvofrňovala táhle nad štábním kapitánem.
0: Ale teď on měl nohy do od...
1: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
2: Ale v tlafně vyflápal na javy.
0: Ale meč ty pořád.
1: Ty jsi ale vychovala fracka.
0: Dolores, nebuď drzá, ty.
1: Herkot Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
0: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
1: Ale prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
0: No jo.
1: On se opováží nabídnout sňatek mý dceři.
0: Jo.
1: Dceři velkou zenáře.
0: No jo.
1: Špatně polkná je v troubě.
0: My máme holku.
1: Řeknu ti, ať tě probírám, jak chci, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
0: Prekekec.
2: Prekekec?
1: Jo. No. Tovární výroba klozetových míst, Engros.
2: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo postud.
0: Nech to, počkej, to
1: artikl,
0: je náhodou prýma existence.
1: Artikl, který frčí porád.
0: Ano, ano. To je prýma. No jo.
1: Na tom se vidělá. Žádná kríze se ho netkne.
0: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu?
2: To je...
1: 650,
0: jo.
1: Vdovec, dceru má vadnou.
2: Vadnou.
0: No to by...
1: Vdanou, pardon.
0: No tak,
1: vdanou.
0: Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
1: Dávno se vybláznil, to je hotový.
0: No, aspoň by se Dolores držel doma.
2: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
0: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
1: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mi každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
0: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
1: Abych si taky býval medil, paní příliš Závišlová.
0: A to je hezký.
1: Tak poslední slovo.
0: No.
1: Rekekec nebo ne?
0: Rekekec ne! Počkej!
2: Nebo si zabiju.
1: Proč si nal? Zkusíme teda ještě jeden inzerát.
0: Dobře.
1: Ale naposledy, Dolores.
0: Jo.
1: Nebo si nedej pámbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo!
0: Trdlo!

kdyby ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: No já myslím, že kapitán Mynařík nám jasně dokázal, že musíme být stále bdělí, protože zahraniční reakce a naše emigrace se neštítí žádný prostředku, aby dostali svých cílů. A dále nám ukázal, že kdo zatím stojí a kdo to financuje, že za svobodnou opravu stojí USA, která to všechno financuje.
2: Vážení televizní diváci, dnešní rozhovor s pracovníkem československé rozvědky kapitánem Pavlem Mynaříkem začneme trochu jinak než ty předešlé. Do Československé televize totiž neustále přichází velké množství dopisů, ve kterých jejich autoři reagují na pořady, ve kterých kapitán Pavel Mynařík vystupoval. Naprostá většina autorů ve svých dopisech vyslovuje kapitánu Mynaříkovi svůj obdiv a své velké uznání.
3: Mnoho dopisů přichází do Československé televize také na moje jméno. Jejich obsah je shodný s tím, co jste právě řekla. Také já chci všem pisatelům upřímně poděkovat a slíbit, že se pokusím na dopisy odpovědět. Zvláště velkou radost mám z dopisu mladých posluchačů, diváků, čtenářů. I jim děkuji. A je to pro mě, víte, tak příjemné, že se potvrzuje, že především mládež se zúčastňuje jednoznačně politického života v naší zemi.
2: Když hovoříte o mládí, tak bych chtěl říct, že mnoho diváků vyslovuje údiv právě nad tím, že jste tak velmi důležité odpovědné poslání vykonával v tak mladém věku, to vám bylo 23 let.
3: Ano, mě bylo 23 roku, ovšem je třeba říci, že jsem na svůj úkol byl dobře připraven a dlouho připravován.
4: Pokud jsme slyšeli tyhle dokumenty, které skutečně Mynařík podal a prokázal pravdivost téhle špinavé hry, myslím, že nás všechny zavazuje, abychom dalece důsledněji bránili věc míru, pokroku, abychom skutečně pracovním úsilím, socialistickýma formama dokázali celému světu, že socialismus je pravda, že socialismus je záruka míru a spokojenosti všech pracovníků.
5: Na dosmrti navždycky.

0: Bezpečí stanice Hvězda.
1: Po tůni plave a krouží.

0: lesní cestou, kde větve dubů byly tak nízko, že se museli sklánět až k hřívám svých koní. Jen občas se ten, který jel vpředu, zastavil a zvedl ruku. Co je, ctirade? Ptali se šeptem. Nic, odpovídal, ale ještě chvíli čekal a naslouchal. Pak mávl rukou a jeli dál. Bylo jich asi 15 a neměli už daleko. Ale tahle cesta byla příliš nebezpečná a nebylo radno jezdit bez doprovodu. Právě před týdnem tu vlastiny bojovnice zajali dva jejich druhy. A tak tu jeli, naslouchajíce do všech stran a rozhlížejíce se po všech křovinách, každý s rukou na meči a s obočím hněvy vystaženým. Nebylo dobré tady jezdit jen ve dvou nebo dokonce sám, ale 15 mužů by se ubránilo, jak věřili, i 30 ženám. I 50, řekl ctirad, když se o tom před cestou radili. Jeli dál. I nadále mlčky. Tušili, že jsou sledováni, tušili v okolních křovinách bystré oči dívek, ty oči, ve kterých ještě donedávna četli odanost, něhu a lásku, a které teď, co se to stalo? Mluvívali o tom mezi sebou a jejich názory se různily. Jsou to hysterky, říkali jedni. Hysterky to jsou. A byli a budou. A jiní zas tu jejich válku vykládali přílišnou svobodou, která jim byla dána. To je tím, říkali, že jsme mi chlapi začali brát moc vážně. Znám případy, prohlásil jeden, nebudu jmenovat, že se s nimi muži radili i o veřejných záležitostech, o problémech obce. Ty mlč, odpověděl mu druhý. Tebe jsem na vlastní oči viděl, jak u potoka pereš se svou ženou prádlo. Jednou, připouštěl napadený. Jednou jo, to měla něco s kloubama, nemohla se ohnout. Neexistuje, řekl další. Neexistuje, aby se žena nemohla ohnout. Stane se, že nechce, to jo. Ale pak musí. Ženská má být ohebná. Chlap musí být tvrdý a ženská ohebná, jinak je konec.
1: Tak tedy o tom mluvívali. Bušili pěstmi do dubových stolů, zapíjeli svá silná slova silnou medovinou a s vypitými džbánky rostla i jejich odvaha, i jejich pýcha, rostlo jejich hluboké přesvědčení, že nastává věk velké mužské tvrdosti a velkého sehnutí žen.
0: Ale teď mlčeli. Mlčeli a hleděli k prosluněnému okraji hvozdu, kde čekal rozhled do široka, a tedy pocit jistoty a klidu. Tam se jejich cesty dělily. Ctirad sám odbočoval cestou vedoucí vlevo a mířící k malému údolí, ostatní mířili doprava nahoru do strání. Ptali se ho, jestli ještě nechce ten doprovod, ale odmítl. Sem už by se neodvážili. Tady už by museli volit otevřený boj a to je něco, co je jim cizí, co nedovedou, v čem jsou bezmocné a slabé. Úskok? To ano. Krýt se křovím, napadat zezadu, využívat nepřehledna, zmatku, to ano. Ale boj tváří v tvář? Pobídl koně ke klusu.
1: Přece jen tedy trochu obav? Přece jen tedy co nejrychleji odtud a mezi své?
0: V té chvíli se ctirad zastavil. Viděl, že kůň stříhá ušima. Slyšel jeho tichonké varovné zaržání a tak je snad lépe říci, že se nezastavil ctirad, ale kůň sám. Ale jaké pak tady nebezpečí, jaký pak tady strach? Uprostřed zářivého letního dne, pod nebem bez mráčku. Ale na druhé straně znal svého koně a věděl, že nikdy nevaruje zbytečně. Nějaký důvod tu tedy byl. Ale mohl to být a taky to bývá třeba jenom had v trávě nebo kanec v blízkém porostu. A pak zaslechl ten hlas. Tiché, vzdálené volání. Volání o pomoc, či co, bolesti plné zaúpění, hlas mladé ženy. Ano, nějaká žena tam volá o pomoc. Ctirad pobídl koni, projel mezi dvěma skupinami bříz do tohoto údolí, které se před ním náhle otevřelo, důvěrně známé, blízké se vším všudy a přece náhle něčím jiné. U paty dubu seděla dívka. Seděla? Ne. Už z dálky viděl, že je připoutána, že sebou zmítá a znovu slyšel její vyděšený hlas.
2: Pomoc!
0: Dojel k ní a poznal ji.
2: Pomoc!
0: Byla to Šárka. Ležela tady šat rozedrán, takže to její mladé, pevné tělo se místy a překrásnými místy dralo ven. vlasy pocuchaně visící až k bokům a ruce přitažené líkovým provazem ke kmeni dubu, provazem, který obtáčel i její pas. Opodál džván, koš s jídlem a roh. Lovecký roh. K čemu tady ten roh, pomyslel si Ctirad, ale nehledal na to odpověď, byla to jenom maličko zvedle té celkové podívané, která se mu tak nečekaně tady nabídla. Tak vida. Dostali tě, co?
1: Kdo? Kdože mě dostal?
0: Mlčel. Sestoupil z koně a pustil ho do louky. A co zatím pase? Tak je on se teď pásl. Pásl se tím pohledem. A těžko říci, jestli v té chvíli byl Ctirad potěšen víc jako bojovník, anebo jako muž. Oba si tu jaksi přicházeli na své. Tak kdo tě tedy dostal, co?
1: Vlasta.
0: Vlasta? Tak tedy ženy?
1: Ano.
0: A proč?
1: Protože jsem promluvila. Měla jsem už dost té její nadvlády. Celý Děvín ví, že dělá nesmysly, že ztrácí nervy a že nás denně honí do záhuby. A mlčí. Všechny mlčí. A já se ozvala, Ctirade. Jsi Ctirad, viď?
0: Jo.
1: A já jsem Šárka.
0: To vím, znám tě. Už dlouho jsem si přál tě potkat.
1: Proč?
0: Protože máme spolu nějaké účty. Teď vypadáš velice pokorně, ale ještě do včerejška si číhávala v křoví jako divá šelma. Mohl bych ti jmenovat své přátele, kteří poznali tvé zuby a tvoje kopí, tvoje šípy. Mohl bych ti je jenom jmenovat. Ukázat už bych ti je nemohl.
1: Vidím, že Vlasta si vybrala tohleto místo dobře. Věděla, že tudy pojedeš. Proč by mě tedy zabíjela? Nechala to potěšení tobě. Buď jí za to vděčný a dělej rychle.
0: Počkej. Mám ještě jeden důvod, pro který jsem chtěl mluvit právě s tebou.
1: Ano?
0: Jsi chytrá.

0: A Šárko, řekl bych, že chytřejší než Vlasta. A není divu, že ses ozvala. Jestli by někdo mohl a měl, že nám vládnout, byla bys to ty, ne ona. Už několikrát jsme se potkali v boji. Poznal jsem tě vždycky, jsi rychlá, divoká a nebezpečná.
1: Chceš říct, že taková jsem byla?
0: Ne, taková jsi. I přivázaná šelma zůstává šelmou.
1: A tohle jsi mi chtěl říct? Proto jsi chtěl mluvit právě se mnou?
0: Ne, ne, to ještě není ono. Vítám tuto chvíli, tuto poklidnou chvíli uprostřed kvetoucí louky, tuhle možnost k rozmluvě.
1: K rozmluvě?
0: Ale rozmluvat bychom měli oba svobodně. Přistoupil k ní, vytasil meč a dvěma pohyby přetěl ta její pouta. Tak, a teď můžeme mluvit.
1: O čem?
0: O tom vašem bláznovství, o tom, co to posedlo ženy, že se uzavřeli na svůj hrad a přepadají muže. Že opustili svoje poslání a zradili svůj úděl, že se pomátli a chopili se zbraní. O nesmyslnosti ty vaší války.
1: Ty mluvíš o nesmyslnosti naší války.
0: Ano.
1: A říkáš pomatení.
0: Ano.
1: Ale před touhle naší válkou byla už řada válek vašich. Vy přece často bojujete, někoho napadáte, někoho od někud vyháníte. To není pomatení? To snad má smysl?
0: Počkej, počkej, ty mluvíš o dvou rozdílných věcech.
1: Ne, mluvím o jediné, o válce.
0: Podívej se, Šárko, jsou věci, které náležejí mužům a jiné, které náležejí ženám.
1: Například?
0: Například, žena kojí dítě, je k tomu uspůsobena. Představ si, že by chtěl dítě kojit muž. Do jisté míry je k tomu uspůsoben i on. A dítě by to mohlo dokonce zmýlit. Ovšem sálo by marně. Muž je uspůsoben k boji. Bojuje rukama, bojuje hlavou. Také žena, řekneš mi, má paže, má hlavu, ale to nestačí. Bylo by nesmyslné, kdyby se o kojení dítěte pokoušel muž. A je nesmyslné, když se žena pokouší válčit.
1: Mluvíš hezky, ctirade. Mluvíš hezky, ale pošetile. Žena kojí dítě, je k tomu v oněch místech uspůsobena. Ale dříve, než má dítě, jsou tato místa uspůsobena k lásce. To obojí je dobré. To obojí je krásné. Muž, říkáš, je uspůsoben k boji, hlavou i rukama. Ne, řekla bych, že rukama i hlavou je uspůsoben k práci. Někdy ovšem nastanou okolnosti, že ruce odloží nástroje a chopí se zbraní a hlava místo na dílo začne myslet na boj. To obojí je možné. To obojí však není dobré ani krásné. Naopak, to druhé je ošklivé a zlé. To druhé znamená, že dospělí muži se nedovedli dohodnout. A to je hanba. To oni opouštějí svoje poslání a zrazují svůj úděl a ještě víc. Ohrožují i naše poslání a berou nám náš úděl. Protože život, ctirade, život je společným posláním a údělem mužů i žen. Nechceš napít?
0: Jo. Už dlouho se díval na ten džbán a přemýšlel, co by v něm asi mohlo být. Vida byla v něm medovina. Napil se tedy, dlouze se napil, protože den se chýlil k poledni a vedro houstlo. Medovina ku podivu byla ještě chladná. Proč ti tu nechali ten džbán a to jídlo tady?
1: Mně? Snad tobě, ctirade. Počítali s tebou, věděli, že tudy pojedeš, že mne tu najdeš a že si ty svoje účty, jak jsi říkal, se mnou vyřídíš. A tohle je snad malá odměna, anebo posilnění. Podle toho, jestli se napiješ a najíš potom nebo předtím.
0: Před čím?
1: Před vyřízením těch účtů.
0: Klid, klid, už je vyřizuji. Napij se taky.
1: Ne, tohle nepiju, ale vezmu si, když dovolíš, kus chleba s máslem.
0: Tak tady tedy seděli, jedli a pili. V dálce se ozývala kukačka a nevypadalo to na to, že jsou nepřátelé a že on má několik pádných důvodů, aby tím jejím mladým krásným tělem prohnal svůj meč. Jsem rád, že s tebou takhle můžu mluvit. Takhle v klidu.
1: Čekala, že tedy bude pokračovat, ale on mlčel. Už asi popáté se napil ze džbánu, medoviny už značně ubylo a tím, jak si stále obtížněji hledal slova, kterými by jí odpověděl na to, co řekla.
0: Podívej se, řekl. A ona se na něj podívala, čekajíc, co bude, ale chyba byla, že také on se podíval v té chvíli na ní. Podívali se na sebe. On, i když nechtěl, zahledl ta rozedraná místa jejího šatu a náhle nevěděl, proč, že jí vlastně řekl, aby se podívala. Nějaká pěkná myšlenka, okrouhlá, sličná, krásně

0: umění. Ano, válka mužů. Ale ta vaše válka, to je zmatek. Číháte někde, řídíte se někam, vypadnete od někud na někoho, bijete kolem sebe, hlava nehlava. Ale chybí vám, chybí například taktika. A nebo taková ta strategie. Náhoda, to je vaše, to jo. Náhoda, to jo, to všechno jenom vy náhodou.
1: Počkej, taktika?
0: Jo.
1: A ta druhá?
0: To, ta strategie.
1: Jo, tak to my známe. Možná, že jenom náhodou, ale známe.
0: Neznáte.
1: Známe.
0: Nemůžete znát.
1: Mám ti to ctirade dokázat.
0: Neznáte.
1: Tak, abys věděl...
0: Jak byste to znali, odkud?
1: Tak, abys věděl, to, že tu sedíš, to, že tu sedíme spolu, to není náhoda. To je právě taktika.
0: Ale neříkej.
1: A ta...
0: Co, strategie?
1: Ano, strategie.
0: Ale neříkej, jak to...
1: Jsi v pasti, ctirade. Jsi obklíčen.
0: Cože jsem? Obklíčen? Počkej, tak tohle je zajímavé. Tohle je dokonce velice zajímavé. Ty říkáš obklíčen? A jak?
1: Dokonale. Naprosto a úplně.
0: No počkej, povídej. Totiž, jestli smíš.
1: No všem, že smím. Proč bych nesměla? Teď už je to jedno. Plán se podařil a my tě máme. A teď se tedy dívej. Nebudu ukazovat, aby nebylo vidět, o čem tu mluvíme. Dívej se nenápadně. Tamhle nahoře v tom lesíku je 20 našich bojovnic.
0: Ja.
1: Tam vpravo za tou skálou 50.
0: Ja.
1: Tamhle to křoví, vidíš?
0: Vidím.
1: Tam jsou 3.
0: Aha.
1: Za tebou docela nahoře 10. Tak co, ještě chceš něco vykládat o taktice a strategii?
0: Jo, chci. A právě teď. To je podivuhodné, že jste vymysleli plán, že jste vůbec tedy nějaký plán vymysleli, ale vymysleli jste ho špatně.
1: Špatně? Jak špatně?
0: Jak špatně, dokonale špatně, naprosto, úplně špatně. Tam, kde je jich 20, nemusela být žádná. Tam, co jsou ty 3, by jich nestačilo ani 50. A místo těch 50 za tou skálou jich stačilo 10 nebo 3. Všechno je špatně. A ještě něco, na co tam čekají?
1: Na moje znamení.
0: Na jaké znamení?
1: Mám zatroubit na roh.
0: Já pořád, proč ten roh je tady? Tak na co čekáš? Proč nezatroubíš?
1: Protože je tu ještě jedna možnost, ctirade.
0: Jaká?
1: Řekla jsem ti přesně, kde jsou naše ženy a kolik jich kde je, ale vím o místě, kde není žádná.
0: A co to znamená?
1: To znamená možnost...
0: Jakou možnost?
1: Možnost uniknout, ujet, zmizet.
0: Já?
1: My dva, ctirade. Zmizet spolu někam, kde není tahle nesmyslná válka. Postavit si tam dům, mít pole, sady, děti. Žít.
0: A proč?
1: Protože tak se žít má.
0: Ctirad se odmlčel. A pomalu, velice pomalu a nenápadně, jako by se jen líně díval po krajině, si znovu prohlédl ta místa, kde dobře skryty číhaly vlastiny bojovnice. Kůň stál opodál, stačilo na něj tiše hvíznout a meč byl po ruce. Roh taky. A džbán byl už prázdný. Dům, řekla. Pole, sady, děti. Tak vy jste, Šárko, vymysleli plán, co?
1: Špatný, ctirade, viď?
0: Na tom nezáleží, ale je to plán. Každá v něm má své místo, svou úlohu, svou povinnost. Jedna se spoléháte na druhou a všechny na každou. A najednou představ si, jedna z vás zradí.
1: Jak to?
0: No tak, zradí. Jak to nazvat jinak?
1: Mlč, mlč, prosím tě. A rozhodni za nás a oba. Ujedeme?
0: Ne.
1: Mám tě ráda, ctirade.
0: Ne. Zrazuješ. Dneska si zradila své spolubojovnice a zítra by si zradila mne. Ne. I když ten plán je špatně vymyšlen, musí být důsledně splněn. Šárka se na něj dívala a neměla už slov, kterými by mu řekla, že to, co on zve splněním a důsledností, je jeho záhubou. Dívala se na něj, jak se ještě jednou rozhlíží po kraji a jak pomaloučku sahá do trávy. Myslela si, že sahá po meči, který jsem odložil, a že tedy nastává ta chvíle účtování s ní, ale pak s úžasem viděla, že ctirad zvedá roh. Ten její roh,

0: dřív, než mohla vykřiknout, než mohla zasáhnout rukama, přiložil jej k ústům a zatroubil. Ten zvuk, jak poplašený pták, proletěl údolím a ještě chvíli zněl nahoře ve skalách. A pak se na všech stranách ozval dusot koní. Dívky vyrazily cvalem.
1: Za chvíli, pomyslel si Ctirad, za chvíli budu v kole.
0: No, hezké, velice hezké. Ale co tím chceš dokázat? Na jedné straně podívej se mužská důslednost a odpovědnost a na druhé straně co? Citová rozpolcenost a labilita ženy. Ještě den předtím byla ta Šárka schopna Ctirada zabít, co? A pak co? A pak láska?
1: A proč ne?
0: A proč ano? No napsat to samozřejmě můžeš. Papír se nezardí a ty se nepropadneš. Ale není to historický fakt.
1: Pokud jde o fakta, setkali se ti dva vůbec? Je celá ta dívčí válka historický fakt? Pro mě je pravda to, co se stát mohlo. Psychologicky, chápeš? Jaká pak důslednost a jaká pak odpovědnost, když se tím zahubil?
0: Ano, ano, ano. A víš, kolik mužů bylo zahubeno a kolik se jich takto samo zahubilo, abychom tu mohli takto v klidu rozprávit, aby ty v tuto chvíli mohla chystat večeři a já se na ní těšit?
1: Nevím, kolik těch mužů bylo. Asi moc. Rozhodně víc, než bylo třeba. A taky pochybuji, že nějak mysleli na naši rozpravu či večeři. Dokonce myslím, že to spolu nesouvisí a že by se nám obojí dařilo líp, kdyby těch zahubených nebylo. A kdyby nehrozila záhuba dalším.
0: Vážení posluchači, život se jeví ženám jednoduchý, jasný a řešitelný jako křížovka. Slůvka se tu potkávají, prolínají svými písmenky tak něžně, jako by šlo o pouhý taneček. Všechno odpovídá jejich pravdě a je to hovor plný laskavého souhlasu. Tak řeší všechny problémy a jsou obyčejně zklamány, když tajenka jim nevychází anebo nezděluje nějaké to vtipné moudro, na jaké jsou zvyklé právě z křížovek. No, Marto, a co dál? Kterého z velkých mužů historie napadneš teď?
1: Oldřicha.
0: Koho?
1: Knížete Oldřicha. To není ten, co unesl Jitku, víš?
0: To vím, to vím. Nemusíš být jedovatá jenom proto, že jsem před časem, jak si omylem spojil Samsona s Juditou. No. Vím, tohle byla Božena. Božena peroucí prádlo.
1: A můžeš mi říci, Františku, proč? Proč prala prádlo?
0: Já bych to řekl takto. Byla to hodná dívka, pracovitá. Když bylo třeba česat chrupky, česala chrupky a ne vlastně hlavu. Když bylo třeba tlouci máslo, tloukla máslo a ne třeba špačky. A tentokrát bylo třeba vypadat prádlo vlastní. Byly to doby hodných žen, Marta, víš? Emancipace pak naučila ženy obracet se k jiným úkonům. I když by třeba bylo třeba vypadat prádlo.
2: Kousek místa na

0: hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Hrála se hra, která se jmenovala Film. Pamatujete si taková lehká veselohra? Já jsem na tom byl, takže si to dobře pamatuju. A tam tenkrát, kdo si onec, myslím, že onemocněl Haas. A byla to role režiséra, kterou Steinmar ochotně taky zaskočil.
2: Ano.
1: A měl tam strašně dlouhý monolog, protože měl vysvětlit těm financiérům, těm producentům, o jaký film půjde, co bude stát a tak dále, dokonce tam nějaké statistiky. A teďka smečka pánů, to byl Roland, Hurt, Merhout a další, ty seděli v těch klubovkách a strašlivě se těšili, jak to bude ze sebe Steinmar soukat. Roland říkal, no tak pane režisére, řekněte nám něco o tom chystaném filmu. A Steinmar říkal, okamžik, pánové, sahl do náprstní kapsy a říkal, já již jsem si to nastínil a celý to přečet.
3: Tak je převizor.
4: Pak je ještě jeden krásný záskok a to bylo zase s hudebním doprovodem a sice to zaskočil Steinmar v Raduzi a Mahuleně.
5: Zalerause, ano.
4: Zalerause. A tam je text Tom Stojmírovi, samozřejmě v těch verších, že je to kruhem obejdeme les a bude náš. Chytaj Raduze, ale Steinmar si to slovíčko sem při záskoku, slovíčko tam. No a ani ne tak, lidi ani tak to nezaregistrovali, ale jeviště teda lehlo popelem, když řekl místo toho kruhem obejdeme les a bude náš, tak řekl, tak ho tady obklíčíme a chytneme ho.
5: A pokračování tady toho, najde prostě peníz, který pohodí vratku a říká, peníz král Magurského, Runo, hleď. Tak on taky zná obsah, říká, Runo, nejsou to náhodou peníze z Magury.
4: Pak je moc hezký, ten mám strašně rád, ten mě vypravoval sám Steinmar, jak on hrával vždycky ty takový ty velmože, ty bankéře a šlechtice, ty urozený pány, tak hrál v Hilbertový hře Let královny, hrál zase takového nějakého továrníka a Roland hrál sluhu, který od něj bere diskreci. No a Steinmar měl strašně rád všecko, jako aby to bylo doopravdický, když byly hostiny, tak to muselo být opravdu vodli, protože ano. A tenhle ten výstup, jak dával tomu Rolandovi ty peníze, tak byl blízko rampy, tak nechtěl dávat ten divadelní plech a dával svou vlastní stříbrnou 5 korunu. No a Rolanda samozřejmě, jak ho známe, jak jsme ho znali všichni, tak ho ani nenapadlo.
3: Nikdy mu ji nevrátil.
4: A tak mu Steinmar udělal takovou léčku, mu nastrojil, vzal si koženou rukavici vepřovicovou a vzal si svíčku a v portále před výstupem tu 5 korunu do poslední chvíle vouřejval. No a pak ten Roland nastavil tu ruku a mu tam tu rozpálenou 5 korunu dal ten Roland po ní chňap a vykřik najednou bolesti a tu 5 korunu vyhodil a začal třepat rukou. Ovšem 5 korunu na zemi přišla nohou, takže to nakonec zase vydal. A příště, aby oddělal toho Steinmara, tak si vzal takovou velikou popelářskou rukavici v té libreji.
3: Roland
4: nastavil tu ruku v té popelářské rukavici a Steinmar už nechtěl dávat svou 5 korunu, tak mu dával ten plíšek divadelní.
2: Ano.
4: A když to Roland viděl, tak s tou rukou ucuk a řekl, děkuji, já spropitné nepřijímám.

0: tak neplač a pluj.
1: Zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

Pokryl jsem utratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, účelům firmy, Blažek a syn.

0: Noc plná hvězd.
1: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
1: Zjezdil.
2: No a teď, jsou závistivý. Asi,
1: a teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se, Františku. Teď telefony, nezlob se, Františku, z klubovny.
3: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
1: ne, jsme nehráli.
4: Plody osvěty.
3: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se, a vždycky jenom načal, nezlob si. A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
1: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka, nezlob se, Františku, v kapsách,
3: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
1: No jo, ale ještě
4: cigaretu, jak se ještě zlobím.
3: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku. Já jsem si říkal, který uliční.
1: Ten večer ještě.
3: Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
1: Víš, jak to bylo?
3: Jdu si vyčistit zuby, v tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
1: Víš, jak to
3: ráno
1: bylo,
3: jsem
1: to
3: se holil, bylo v tom. No.
1: To Pepík Rus volal k vám
3: Hildě.
1: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
3: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
1: To je klub dobráků, tohleto.

0: noc s hvězdou.
1: Víte-liž, že i slovo se může stát šlágrem?
2: Vím-liž. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
1: Nebo cukatura.
2: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín Wericha a Voskovce.
3: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
4: Na co?
3: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
4: Proč?
3: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
4: Kdy?
3: Až se to lano napne.
4: A lanoli nenapneli se?
3: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
4: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
3: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus.
4: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
3: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
4: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
3: Kotva není?
4: Kotva není. Co? Připevněna.
3: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně? Přivázaná?
4: Není.
3: Není?
4: Není.
3: Není.
4: Není.
3: Nemehlo. Blbé. Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
4: Přivázat. Pane, mě to bylo hned divný, že jí tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
3: Přesně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
4: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletený, no tady není ten konec, není, no.
3: Já ho nebral, že jo?
4: Tak ho někdo uřídl, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Ano, myslím, že jsem tu dobře. Mám totiž pocit, že jsem jinde. Někde jinde. Já jsem si totiž vždycky přál vstoupit jednoho dne náhle někam jinam. Do jiných míst, do jiných časů. A tohle je nádherná krajina. Je to krajina jakoby vytvořená z žen. Krajina barev, vůní a snu. 6 žen a 1 kniha. Buďme diskrétní, pokud jde o ženy, a pokud jde o knihu, buďme smělí a troufalí. Vida deník. Uprostřed noci deník. A na stránce prvé popis osoby. Mé jméno je Jindřich, příjmením 8, kaštanových vlasů, vousů, výška 171 cm, zvláštní znamení žádné, otisky mých prstů najdete kde? Na všech hezkých ženách. Kde? V Londýně. A na stránce poslední báseň. No prosím, někdo básněmi začíná, někdo končí. Je mi dnes Bůh ví kolik let a vím, že už mám na kahánku. A těžko, že bych dneska svet jedinou hezkou Londýňanku. Do deníku na bílou stránku básničku píšu akorát. Až dopíšu, udělám kaňku a potom už mě nechte spát. Všem hezkým ženám v Londýně a je jich hodně na mou čest. Chci říct, že jsem v tom nevině, že vzal jsem si jich jenom 6 a ještě k tomu z cizích měst. Dnes bych jen připít chtěl jim rád, ať jejich zdraví pevné jest. A potom už mě nechte spát. Láska je ošemetná věc, konečně však to račte znát. Nic nezbude z ní nakonec. A proto už mě nechte spát. Komu to asi psal, komu to věnoval, té první Katy Howardovi? A nebo té druhé? Tady Anna Bolejnová. Anna Bolejnová je krásná. Je krásná snad až moc. Nerad s ní proto chodím do společnosti. Lidé se totiž dívají. Nejsem žárlivý, ale jsou pohledy, které nesnesu. Ty pohledy patří Aně a říkají si pěkná, máš svý proporce a ty ti nikdo neveme. Tak mluví jejich pohledy, jejich ústa však říkají gratulujeme, veličenstvo, jistě jste šťastno. Bylo bych šťastno, kdyby byla méně krásná. Proč trošku nešilhá nebo nemá vpadlý život nebo tak něco? Celou noc jsem nespal, chodil, přemýšlel a vymyslel. Anna se nesmí dozvědět o své kráse. Ráno jsem proto jen tak, jako by nic nadhodil. Poslyš, Andulko, ty bys měla mít lepší figuru. Tohle nic není. Ale ona se smála a řekla, že jsou jenom 2 možnosti. Buď prý si dělám legraci, anebo jsem pitomec. Ujistil jsem jí, že si dělám legraci, ale ve skutečnosti jsem pitomec. Žárlivý pitomec a nic víc.

0: Noc plná hvězd.
1: Průvod zálesáku minul poslední zátočinu lesní cesty a jejich zrakům se otevřel pohled na široké molokozorojské rejdy, u něhož se houpal na kotvách pohádkový osvětlen a fábory a chvojím okrášlený primátor Dietrich.

svědové stanuli jako jeden muž a nikdo z nich nebyl mocen slova. Jen veliké slzy stékaly jim po svěřepých tvářích, zurčíce hlubokými rýhami, jež vrila mnohá utrpení do těchto rázovitých, jako zežuli tesan v obličeji. Zadunila rána z lodního děla, která vytrhla syny prérie z hlubokého zasnění a po ní následovalo ještě 20 výstřelů vypálených na počest 5 hrdin a jejich věrného medvěda. Jack Aspirin, oděn v nádherný slavnostní kroj šerifa, vstoupil první na palubu, za ním ostatní prošedše špalírem námořnictva, vzdávajícího čest hrdinům. 6 admirálů v čele s komodorem Jahelkou pokročilo jim vstříc, obřadně salutujíce. Po třetí v životě zamáčkl hrdý komodor z hurta palcem slzu, deroucí se mu do oka. A po druhé v životě se pokusil tento nejlepší z námořníků pražské paroplavební společnosti sestavit souvislou uvítací větu. Stále ještě v nejhlubším pohnutí stálo tu 5 trampských náčelníků. Věru, že to nejslavnější z našich dnů, zašeptal tiše staříčký Nick. A byl by také nejradostnější, kdyby ostatní porozuměli. Vzpomínka na nepřítomného a snad zahynulého kamaráda Bivoje vehnala jim poznovu slzy do očí. Však slyš, zatímco nebohý komodor koupaje se v potu, hledá se zoufalým úsilím sloveso řídící pro svou uvítací větu, je snáhle přerušen chmurným zpěvem, jenž se dutě rozléhá hlubinami pobřežního pralesa. 13 mužů na mrtvého bedně, jo, jo, a láhev malinové limonády. Pojď on, skřikl Jack a po něm všichni ostatní. Bivoji, ahoj, Bivoji. A z lesa se vyřítil muž neobyčejně schátralého zevnějšku a prodrav se zástupem domorodého lidu, dosáhl skvělým spurtem přístavního můstku a ještě námořníci již odstranili dřevěnou lávku, přenesl se odvážným skokem přes nebezpečnou propast a dopadl přímo do náruče komodorovi, zachránil jej tak před tragickou povinností dokončit započatou větu. Mord hadry, kluci, kde se flákáte? Celou věčnost už čundrám stepí a pralesem a pasu po vašich stopách. Zda je to skutečnost, či mámý sen, že jsem opět obklopený kompletním členstvem osady Hihaho? Jsi ty opravdu šerif náš, král střelců Jack Aspirin, či vidina si pouha? Jáč jsem, odvětil Jack, tisk na Bivoje v náručí a po něm učinili tak ostatní. Leč Bivoji, vinak sobě jednoho po druhém, náhle zesmutněl a odstrčiv plec Nikovu, který ho právě celoval, odvrátil tvář chraplavě vzlikaje. Ne, ne, kamarádi, šeptl zlomeně. Nejsem hoden, abych byl přijat zpět v posvátný svazek vaší osady, neboť skvrna hamby a zrady lpí na mé proklaté ší. Věstež, že jsem znesvětil svůj trampský původ a za mrzkou skývu s paďouly se bratřil, jim sloužil a s nimi obcoval. Bivoji, řekl na to něžně Aspirin, objímají jej jako znovu nalezeného zbloudilého syna. Dnes je den velikého odpuštění a smíření. Nuže, nalehali všichni znovu její boskajíce, pověz svůj příběh.

0: noc s hvězdou.
1: Zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu, snihu až pod okna. Děcka s jedným šléštukem na noze lécu po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstr Aleš. Mrzne jenom praští a z komínu sa veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štúřil sa, bafal z gipsovky a spokojno sa díval na hromadu dřeva. Pěknúčký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Rado sa podívat. A však sa nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale včil už to má z krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána vyjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo sa chytil za těch pár chů.

šupu, co mu ještě na hlavě ostalo. Zhromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil se jak na obrtlíku a s hřevem letěl do chalupy. Babušo, brala jste i nové hromady? Ale co tě vede, teď máme ještě staré v šopě. Ze sakrama zbůdal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už ze strachem lézl z lůžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho se najvěc obával, to se splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektiv Herlock Scholmes, ale zlodija ne a ne dopadnout. Kolej nocí nespál, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštělo. Kdo by to jenom mohl být? Že by snáď soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes ploť, ať už to bylo skrz lépky či husy. A strýc měli Tomáša rádi, jak sršně za košulu. No ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytíš, pane bože, daj mi rozum, lamentoval Tomáša, zúfalo sa tlukl do hlavy. Když už nevyspáním sa sotva držal na nohách a nevěděl kudy kam, najednou dostal osvítení. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtulil babušu, která myslela, že sa Tomáš zbláznil, lebo jí to neudělal už 20 roků a zavřel sa do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od tého dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak na tah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali ve špohrelte oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jar teple. Tetka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konca dědiny padala omítka ze zdí a hajný šagan, který býval až u lesa v hájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to s tama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvihli došky a dvérka z kamen vyleteli přes dveře na hnůj. Firhanti s muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmaška aj z máčku byli na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli, šmarja panenko, nedaj ňa čertom, a ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu probrali, měli oči vybůlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ještě týden potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla, no ale pámbišku, milý, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil, babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. A včil prapodivná žaloba. Strýc Šlajza žalovali. Pán soudci po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelním prachem a hodil Šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil načisto nevinůčko a filozofoval. Pane soudci, jak kdo ně to může dokázat? Viděl ně někdo? Já si zase můžu myslet, že ně Šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polenek na svoje hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pambu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a nic jsem nevrtal. Kdyby byl rengen na myšlenky, pán soudci by v Tomášově hlavě něco viděl, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsou přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit.

Tomáš děkuje, ze spokojeným ušťořováním odchází a starý šlaj za brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do českých polének, lebo

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta k novele o rozpočtových pravidlech. To není nic proti ničemu, takto se proti prezidentovi a senátu běžně poslanci vymezují pravidelně. Připomeňme, že jde především o řešení díry v rozpočtu, jenž Babišovi zanechala Fialova pětidemolice. Ta je nyní v opozici a spolu s prezidentem naopak českou vládu tlačí do nesmyslné podpory zbrojních firem pod zástěrkou zvyšování vojenských výdajů na domnělou bezpečnost republiky. Kde na to vzít, ale neříkají. Co je však dnes novinka, je snaha této páté kolony a lobbystických zájmů obrátit se přímo na ústavní soud, neboť podle opozice porušují ústavní principy. Vadí jim zřejmě právě snaha Babišovy vlády zkrotit státní rozpočet bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké daně a současně nepoškozovat přímo českou ekonomiku. Můžeme si jen představit, jak brněnský gang 15 soudců rozhodne, zda dá Fialovcům opět za pravdu a de facto tak zruší možnost vlády dále pracovat. A bude-li tak postupovat i v případě televizních poplatků a dalších norem, které opozici nejsou pochuti. Fakticky tak zabrání vládě a poslanecké sněmovně prosazovat program. Ten program, pro který má zvoleb mandát od většiny veřejnosti. Ale co potom? Řešení se nabízí, například podle zkušenosti z Polska, kde v podobné situaci vláda výrok ústavního soudu prostě a jednoduše ignorovala. Je to možné i u nás? Na to se budeme ptát například i Jindřicha Reichla v naší protiproudní televizi. Každopádně nás zřejmě čeká docela horký podzim. Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. a o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník událostí ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politběra UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková svinská. Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat steluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Čech tam zatím mával tými svými čísly, tak si říkám, Franta, napíš se a myslí, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

první třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepa Trumpeťák má v noci u sebe ještě návštěvu a jeden z návštěvníků se ho ptá, kolik je hodin. Pepa říká, Ježíš, já mám rozbitý hodinky, ale počkej, já to hned vypátrám. Veme trumpetu, začne troubit. Za vteřinu na to tluče soused na stěnu a křičí. Zbláznil jste se, člověče, teď o 2:30 v noci hrát na trumpetu?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

se patníky, jak si to kolem šinu. Chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu. Já vozím náladu,

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: o 5:00 odpolední otevřeme 50kám dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo.

Další úpa, ohřeví je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a i moravice, hornát, hnilec, beronka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, je výšovka, stará říka, nová říka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, kvilda, krušné hory, jeseníky, třemšín, chřiby, krkonoši a

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Jen se klidně podívejte na mé auto veselé. Snad znáte moji tvář, jsem pražský taxikář. To já vás vozím sem i tam.

Svezu vás třeba zadarmo, jen račte nastoupit. Neřeknu ani muk, ať jedem kamkoliv. Nám se dnes v Podolí narodil kluk.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já mám jednu takovou vzpomínku na Hilara. Zkoušeli jsme krále Oidipa a tam na tom prvním předělu, to čtyřverší, takový on na mě chtěl, abych tu svou jokasu jako trošku začloumal a pořád říkal, koho Oidipus uchopí vášnivě matičku za hýždě matičku, ano, vášnivě. Já jsem si říkal, Hergo, bude premiéra, budou tam ty kritici a tenkrát byla taky špatná subvence nějaká, hrozilo to, že jim nějak zrejnou. Já jsem říkal, ještě se můžou na nás pomstit, že jsem říkal, kdybychom byli avantgardní divadlo, tak to bez všeho

0: kvartiny zajímavé. Ale takhle jsem si to jako odmyslel a na té zkoušce jsem to přehnal. A on viděl to nebezpečí, zahvízdal, on měl píšťalku a hvízdal vždycky aut. Hárko, jedič Maria. Oni uchopí vášnivě matičku za hýždě, ale subvencovaně, subvencovaně.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

podvečer, my v poušti, na oáze kraji, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, zde byl lev. Že lev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul v hrůze.

mluvíš taky ke mně, kdy nejbujněji jsem vykročil si vráz až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven by pohled na mne, kraj ten němý si slab, přes příliš slab si na mne českou.

pout tíže cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě. Zpěv před věky se naposledy zdvih. Odletěl a kdesi v modru stih. Vždyť i v ta šera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad jirve a krve žízeň mučí ke skále tlačí se.

jak na poušti, kde lev si lehl polem po širých Čechách.

národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem. Zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvěním cítí. Jsme zde ve lví říši.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Byla to krásná loď, Tropicana. Svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala Tropicana. Cestujících čím dál míň. Až se v přístavu objevil nápis na prodej.

jsem vůbec nechápal, co proti mě má. Proto náš příběh dostal taky hned od začátku takovej hořkej nádech. Vyhodil jsem pro svou lásku 20 korun za růže, pozval jsem jí na

0: začala osmá raní.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme Cordillery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavada Vrúa
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta.

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šavada vdůva, po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech, no hotový blázni,

Dělal jsem na hladině vodní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody.

poslední rychlá služba první pomoci. Šabadabduva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už

0: tak šťastnou plavbu. Po hertu moc.
1: Hvězda.

Dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

0: na počátku neděle a vysoko jsou a neděle.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Za svých mládeneckých let jsem zaparného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem se zob. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenecky se linou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá.

ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec,

0: Je 9 dopoledne.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek trilek.

0: Jasně, ani jeden přehmat. Pardon.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta k novele o rozpočtových pravidlech. To není nic proti ničemu, tak to se proti prezidentovi a senátu běžně poslanci vymezují pravidelně. Připomeňme, že jde především o řešení díry v rozpočtu, jenž Babišovi zanechala Fialova pětidemolice. Ta je nyní v opozici a spolu s prezidentem naopak českou vládu tlačí do nesmyslné podpory zbrojních firem pod zástěrkou zvyšování vojenských výdajů na domnělou bezpečnost republiky. Kde na to vzít, ale neříkají. Co je však dnes novinka, je snaha této páté kolony a lobistických zájmů obrátit se přímo na ústavní soud, neboť podle opozice porušují ústavní principy. Vadí jim zřejmě právě snaha Babišovy vlády zkrotit státní rozpočet bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké daně a současně nepoškozovat přímo českou ekonomiku. Můžeme si jen představit, jak brněnský gang 15 soudců rozhodne, zda dá Fialovcům opět za pravdu a de facto tak zruší možnost vlády dále pracovat. A bude-li tak postupovat i v případě televizních poplatků a dalších norem, které opozici nejsou pochuti. Fakticky tak zabrání vládě a poslanecké sněmovně prosazovat program.

0: ten program, pro který má zvoleb mandát od většiny veřejnosti. Ale co potom? Řešení se nabízí například podle zkušenosti z Polska, kde v podobné situaci vláda výrok ústavního soudu prostě a jednoduše ignorovala. Je to možné i u nás? Na to se budeme ptát například i Jindřicha Reichla v naší protiproudní televizi. Každopádně nás zřejmě čeká docela horký podzim.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A s životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco. Teď mám třeba hned takový trabl. Musím se ženit. Skutečně, zjedil jsem totiž frak a neznám pro něj jiný uplatnění. Už jsem si začal pěstovat na zahrádce svatební kytici. Zase smůla. V nezřízené touze po originalitě jsem chtěl skřížit koniklec a pampelišku. Říkal jsem si, budu mít zvláštnost, konilišku. Vyšel mi pampeklec. No co pak, s kyticí si starosti nedělám, se vždycky nějaká splaší. Horší je to s tím, s... jak se to... takový bílý... s nevěstou. Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu. Byla trochu nafoukaná, to je fakt. A stejně mě někdo vyfouk, tak co?
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9, 6 bratrů

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztratyanalezy.info
0: ztratyanalezy.info.
4: Dokud tráva bude růst, řek

slova neplatí a proč je vlastně jen ono prokletí, co padlo na tvou zem ztracenou.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za oby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme s ní napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a soudruzi, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to droboulinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem, že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země, o nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce, celá ta léta myslíš na ně, veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně, ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů, aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: přežil.
1: S Bohem, slečno Miková.
0: A pláče.
1: Proč asi?
0: A pláče.
1: Proč asi?
0: A pláče.
2: Vysílá Hvězda.
3: Nakoukněme do 60. let.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

láskou, málo kdo jí odolá. Pojďme do hor za krásou, na stráních se rozdává. Pojďme do hor za vůní, jehličí se schová.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já si vzpomínám, jak vy jste byl, Edoušku, na představení, na ochotnickém představení Hamleta. A my jsme se vás ptali, tak jaký to bylo, jak to hrál ten Hamlet? Říkal, no, hrál to tak drobet na svůj úkor.
2: Ano, to bylo hrozně, pač ta královna. Ta tak šmejdila k tomu trůnu. A pořád těma rukama takhle nějak vibrovala. A oni se mě ptali, co to dělá s těma rukama? Ona je zvyklá od bandasky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Jen dobrou prací získávají se zákazníci. Dobrou jakost zachovává Rolný již skoro 8 desetiletí. Zaměstnává přes 2000 krejčí, kteří zhotovují oděvy doma ručně, jimž věnují největší odbornou péči, kterou jim odborník může dát.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

pořádku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

na nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečnost hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám. Věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na

0: Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte.
1: Je jedna odpoledne.
2: Posloucháte Hvězdu.
3: Hovoří hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. A o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník události ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politběra UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková sviňská.
1: Jo, pořád se něco děje.

jménem se plet. Dodnes vím tak málo, kde žiješ, jak se máš. Možná všechno se mi zdálo, možná i

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info
4: Haló, haló.
0: Jste na stanici

0: Hvězda.
1: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
1: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
1: Od 20. let do konce války.

Jedné děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků a je hezčí než mnohá filmová hvězda. Teď vím už, pro koho šetřit mám, půl gáže stranou dám a koupím jí ty nejhezčí šaty z etamínu a potom půjdem tancovat. Až hudba bude hrát, houslí zapláče tónem,

stojí doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků, já však od ní mám štěstí za milion. To nelze říct jen několika slovy, když náhle pocit nový tě z ničehož nic chvátí. Těm pocitům se není radno

doktorát za pultem prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků a je hezčí než mnohá filmová hvězda. Teď vím už, pro koho šetřit mám, pulgáře stranou dám a koupím jí ty nejhezčí šaty z etamínu a potom půjdem tancovat. Až hudba bude hrát, houslí zapláče tor a její písničku zatumtá saxofon. Mé děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků, já však od ní

0: Je to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, nic po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš se život změní v sen. Ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den.

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.
2: Za úsměv jediný má krásná paní, za pouhý ruky stisk bělostných dlaní.

očí jantar svítí, ánie. Ty s hvězdou mého žití, ánie, to už je mánie. Drah, já rád slyším ten tvůj smích. Tvé foto, mě v levé kapce hřeje tvé foto. Se na mě z gauče směje tvé foto. Mám všude jen proto, abych tě mámila měl na očích. Když večer tvůj negativ vyvolávám, mé srdce štěstím blázní, třikrát noc k tobě vstávám, koupu tě v zlaté lázní, ánie. To už je na mou duši mánie, jak moje srdce buší, když vidím tvé oči, svět se mnou zatočí.

na jaře se všecko splete, ale jděte, co to chcete, říká děvče klukovi, když loučí. Protože se jaro žene, rád se každý zapomene, časem i ten starý zabloudí. Jo, to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, co dovede. Malá vlka, tlustá, tenká, vokatá, kterou si vezme do hlavy, tu dojede. Ví, že všechno dojde, co se vleče, neuteče. Ví, že mu to projde, tak si dovolí. Jo, to neznáte, hadí mršku, děvčata, ten když se rozjede, nepovolí.

Tondy znáte, hadím bršku děvčata, ten když se rozjede, co dovede. Malá holka, tlustá, tenká, vodkatá, kterou si vezme do hlavy, tu dojede. Že všechno dojde, co se vleče, neuteče, ví, že mu to projde, tak si dovolí,

0: Jo, to neznáte, hadi vršku, děvčata, ten když se rozjede, nepovolí.
1: Je to historie?
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báje?

Mě koupali co děcko v horké lázni, až Celsius na 40 les. Pak divili se, co to dítě blázní, a následky ty cítím ještě dnes. Já lidi sotva chodím, mám pořád rychlý puls, jak se jen trochu zlobím, hned třesu se jak sulc. Mě koupali co děcko v horké lázni, a následky ty cítím ještě dnes. Oh yes.

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.
2: Dneska se to špatně žije, v obchodě je mizérie, do závodu ke mně dnes nezabloudí ani pes. Těch pár korun, co se drží, člověk v kapse neudrží, dívám se do pokladny bezradný. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, v tom žádná radost nevězí, se obírání penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, kde se nevidí, kukule tvoje, jeden na druhý, rostou ty dluhy, k zoufání tvoje a kolik.

Kdybych měl jen dluhy daný, to už bych si věděl rady. Horší je, že režie vůbec se mi nekryje. Kde je činže, kde jsou daně, služka, děti, šaty na ně. Kde peníze seženu pro ženu. Prázdnou kasu mám, co víc mám po vydaní vám. V tom žádná radost nevězí se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, Grejsa nevidí, kupule to je. Jeden na druhý, rostou ty dluhy, k zoufání to je. A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám. Však nemít jich, musel bych říct, že nemám vůbec nic.

moji hvězdičko, ty s celým světem si mým. Rosito, Rosito, to tajemství je skryto, jen tvé snědě tváří záhadné.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo.
1: Byl jednou jeden král. Měl hodnou ženu a dva statné syny. Všichni vespolek šťastně žili a nic lepšího na světě už nečekali. A přece přišlo. Královně se narodila dceruška. Kdo se na ní podíval, zvolal: Bože, vždyť je hezká jako růžové poupátko. I začali jí říkat Růžička a to jméno jí zůstalo. A jako se rozvíjí růžové poupátko vzpanilý květ, i ona se rozvíjela do krásy. Než se rodiče a bratři nadáli, byla navdávání. Ženiši si podávali dveře, ale i ti nejhezčí dostávali od Růžičky košem, že prý rodiče a bratry neopustí. Co se však nestalo? Jednou přišel do města kupec a prodával rosto divné tvory z cizích krajin. Želvy, salamandry, pštrosy, papoušky a jiná ještě zvláštnější zvířata. Král chtěl Růžičku překvapit a koupil jí páva. Růžička byla jako očarována. Páv roztáhl ocas, duhové třpity na něm jen hrály a pyšně potřásal zlatozelenou korunkou. Co je to za překrásného tvora? Zvolala Růžička, když se trochu vzpamatovala. Docela obyčejný páv, řekl starší bratr. Prý je z něho výborná pečínka. Cože, vzkřikla Růžička, lidé si troufají takové krásné ptáky zabíjet a dokonce jíst? Neboj se, tvému pávu nikdo neublíží, odvětil bratr. U nás je to velká vzácnost a na jídlo máme dost husí, kachen a krocanů. Růžička si páva brzy ochočila. Chodil za ní, kam se hnula, a všichni si ho předcházeli, aby si u Růžičky udělali dobré oko. S Růžičkou se stala velká změna. Začala se stranit lidí, plesy ani turna její nebavily, málo jedla a v noci ze spaní často vzdychala. Jednou ji přistihl král, jak sedí v zahradě pod černými bezy a drží páva kolem krku a pláče. Co se ti stalo, dceruško? Ptal se polekaně. Nestojí to za řeč, tatínku. Seděla jsem s kolovratem blízko ohně a všechen len mi na vřetenu schořel. To je toho, usmál se král. A hned dal Růžičce nanosit z královských oplotní tolik lnu, že by ho byla nespředla ani za 100 let. Druhý den král na procházce zahradou opět zabloudil pod černé bezy. A vidí jako včera. Růžička drží páva kolem krku a pláče. Co je ti? Zeptal.

čase. Co jsem ti toho lnu dal přinést málo? No, pro len už nepláču, řekla Růžička v slzách. Včera jsem uklouzla u rybníčku, do vody mi spadl střevíček a utopil se. Byl to ten zelený atlasový, nosila jsem je nejraději. Nepláč, budeš mít střevíčku, že je do smrti neunosíš, pravil král. A hned dal Růžičce ušít 10 000 střevíčků ze zeleného atlasu. Vyprávěl o tom královně. Ta jako matka tušila, že s Růžičkou něco není v pořádku. A umínila si, že tomu přijde na kloub. Nazítří šla do zahrady a schovala se v černých bezech. Zanedlouho přišla Růžička s pávem. Sedla si do trávy pod keře, objala páva a ten smutným hlasem pravil, kdypak se Růžičko vdáš za pavýho krále. A Růžička jako očarovaná řekla, až přepluji moře, až přetrpím hoře. Dala se do pláče. Páv roztáhl barevný chvost, tisíce barev se na něm zatřpitilo. A jak se na ně Růžička dívala skrze slzy, barvy se slily v takový duhový jas, že musela přivřít oči. Jako z dálky slyšela páva, jak říká, ve snu půjdem tiše do krásné paví říše. Růžičku obestřela dřímota. Královna tiše vyšla z houští a spěchala, aby o tom pověděla králi. Ten páv nám očaroval dceru, zvolal král. Zprovodíme ho ze světa. Zavolal syny a všichni běželi na zahradu pod černé bezy. Růžičku našli, jak tvrdě spí, ze sna se usmívá, ale páv nikde nebyl. Marně ho hledali a když se Růžička vzbudila, spustila pro páva hrozný nárek. Hubujte si mě, křičte na mě, volala, ale šťastná nebudu, dokud se nevdám za pavýho krále. No, to měli z toho, že jí tak rozmazlovali. Marně jí to vymlouvali, marně jí prosili, aby měla rozum, nepovolila. 3 dny a 3 noci už nejedla ani nespala. A tu se bratři z lásky k ní nabídli, že půjdou pavýho krále hledat. Vzali sebou medailon se sestřeným obrázkem. Bylo jim jedno, v kterou stranu se dají. Putovali, kam je oči vedli a koně nesli. Kudy jeli, všudy se ptali na pavýho krále, ale slyšeli stejnou odpověď. Pavý král, nedělejte si z dobrých lidí blázny. Už byli na cestě 7 týdnů a nic nepořídili. Na konci 7. týdne vyjeli z borového lesa a zůstali ohromeni stát. Široko, daleko, kam pohlédli, prostíralo se temně modré moře. Utrmáceni slezli z koní, že si odpočinou a vrátí se domů. Tu se vlny rozhrnuly a na hladinu vyplula velká ryba a za ní se vynořily 2 menší. Ryba upřela na mládence velké ohnivé oči a ptala se, kam máte namířeno, mládenci? Vydali jsme se hledat paví království. Máme pro krále vzkaz.
Když už jste došli tak daleko, puste se ještě dál. Tobě se to řekne, pravil starší bratr. Ale jak se dostaneme přes moře? Uděláte-li, co na vás budu chtít, převezu vás. Bratři slíbili, že splní rybě každé přání. Ryba je vzala na hřbet a pustila se s nimi na širé moře. Obě menší ryby se jí zpovzdálí držely. Pluli den a noc a na úsvitu spatřili zelené břehy. Za spanilého slunečného rána přistáli u pobřeží porostlého palmami. Jste v paví říši, pravila ryba. Až donesete pavýmu králi vzkaz, vraťte se sem. Třikrát 7 dní tu na mne čekejte. A nezapomeňte, co jste mi slíbili. Bratři rybě poděkovali a dali se palmovým hájem. Když z něho vyšli, uviděli před sebou bílé město. Zamířili k němu. Všude, kudy šli, potkávali samé pávy, zlaté, modré, zelené, stříbrné. Před očima se jim z těch skvoucích barev dělaly mžitky. Město se hemžilo lidmi v šatech z pavího peří. Hned si cizinců všimli a ptali se, co jsou zač. Jsme zdaleka, odpovídali bratři. Neseme vzkaz pavýmu králi. I zavedli je ke králi. Byl to hezký mladík, ale bylo na něm vidět, že se pro něco trápí. Bratři mu složili poklonu a podali mu medailon s obrázkem princezny Růžičky. Přinášíme ti pozdrav od naší sestry, pravili. Paví král jim zprvu nerozuměl. Obracel medailon v ruce a chvilku to trvalo, než ho napadlo, aby ho otevřel. Jak spatřil obrázek spanilé Růžičky, bledé tváře mu zahořely, oči se mu zaleskly. Což ta krásná dívka opravdu žije? Zvolal. Co už jsem se pro ní natrápil? Stále se mi zjevuje ve snu. Bratři ho ujišťovali, že je Růžička ve skutečnosti ještě hezčí než na obrázku. Hned pro ní dám poslat, pravil pavý král. Vy zatím buďte mými hosty. Ale bratři se králi omluvili, že je volá povinnost, že se k jeho dvoru nemohou vrátit dřív, než za 3x7 dní. Rozloučili se s králem a odebrali se k mořskému břehu. Pavý král dal vypravit loď s poselstvem pro Růžičku. Rodiče už oba syny oplakali a Růžička si nepřestala vyčítat, že ona je vina jejich neštěstím. Jakým veselím se rozhlaholily královské síně, když sem dorazilo poselstvo pavýho krále. Odevzdali dopis Růžičce, aby neotálela, a vydala se do paví říše, bratři, že jsou živi a zdraví a těší se na ní, ale nejvíce, že se na ní těší paví král. Rodiče plakali, když se s Růžičkou loučili, ale slíbila jim, že je brzy přijede s pavým králem navštívit a bratři, že se hned po svatbě vrátí domů. Nachystali jí bohatou výbavu a aby se jí v cizí zemi nestýskalo,
vybrali jí za společnici Hněvku, dceru jedné dvorní dámy. Na lodi byla Růžička jako u vytržení. Nestačila se divit delfínům a létajícím rybám, které doprovázely loď. Všechno pro ní bylo nové a zvláštní. Se svou radostí se svěřovala Hněvce. Hněvka nebyla hezká, ale nikdo netušil, jak je zlá. Uměla to dobře skrývat. Už jak se vydala na cestu, přemýšlela, jak to navléci, aby si pavý král vzal místo Růžičky za ženu jí. Z rozhovoru s dvořanem, který vedl poselstvo, se dověděla, že bratři princezny Růžičky ode dvora odešli, hned jak vyřídili vzkaz. To se jí hodilo. Oni jediní by jí mohli prozradit. A hned začala provádět hrozný plán. Chceš být do smrti boháčem? Ptala se dvořana, abys nemusel dělat pavýmu králi sluhu? Tuze rád, odpověděl. Když uděláš, co budu chtít, dostaneš sud zlatých peněz. Udělám všechno, co si budeš jen přát. Tak poslouchej, pravila Hněvka. V noci mi pomůžeš schodit Růžičku do moře. Až přistaneme, dosvědčíš pavýmu králi, že jeho pravá nevěsta jsem já. Muž se zhrozil, ale v duchu už slyšel dukáty vábně cinkat. Slíbil Hněvce, že udělá, co na něm chce. V noci, aby Růžičku neprobudili, vynesli ji i s postýlkou ven a hodili do moře. Ráno se loď s nepravou nevěstou blížila ke břehům pavýho království. Zástupy lidí už ji očekávali. Hněvka se vyparádila, jak nejlépe uměla. Když vystoupila na břeh, neozval se ani hlásek jásotu. Všichni stáli zaraženi. Čekali, kdo ví, jakou krásku, a zatím se do kočáru, ozdobeného pavými pery, žene nehezká, podmračená dívka. Co je s vámi? Křikla Hněvka na dvořany. Honem mě doveste ke králi a neokoumějte. Co jste nikdy neviděli hezkou princeznu? Nikdo se neodvážil slůvkem odmluvit. Kočí pobídl koně a kočár se rozjel. Hněvka se rozhlížela po mlčenlivém zástupu diváků. Najednou se do toho ticha rozkřičeli všichni pávové. Zažeňte ty šredné křiklouny, poroučela Hněvka. A tím si proti sobě obyvatelé pavýho království popudila ještě víc. Oznámili králi, že jeho nevěsta přijíždí. Je opravdu krásnější než na tom obrázku v medailonku? Ptal se rozechvělý král. Dvořané se ošívali, ale museli s pravdou ven. Odpust, králi, ale stačilo by, kdyby měla aspoň drobeček té krásy, jakou ukazuje obrázek. Král se zarazil a v tom už nepravá princezna vcházela do sálu. Místo spanilé princezny, kterou vídal v snách, stála před ním nehezká dívka. Z očí nic dobrého nekoukalo a rty se jí křivily, jako by polikala odvar z pelínku.
protože byl pavý král.

Dvorný neodehnal hněvku. Dal jí připravit krásnou komnatu a omluvil se důležitými záležitostmi, pro něž prý musí svatbu

Ní pluli dvě menší, vzali postýlku mezi sebe a nesli ji vlnami tak opatrně, že ani kapka vody na růžičku nestříkla. Děkuji vám, ryby, zvolala růžička. Bez vás bych se byla jistě utopila. Velká ryba upřela na růžičku ohnivé oči a pravila: neseme pavýmu králi ženu a k jejím bratrům si jdeme pro odměnu. Ten den, kdy se růžička nesená rybami blížila ke břehu, uplynulo právě 3x7 dní ode dne, co bratři přijeli do pavího království. Čekali na břehu, zdali se přihlásí ryba, která je převezla přes moře. V tom spatří, jak se na širém moři něco zlatého leskne. Zlato lesklá věc je blíž a blíž, rozeznávají postýlku a v ní spanilou dívku. Růžičko, růžičko, volají, takhle pluješ za svým ženichem. Bratři vidí, že postýlku nesou na hrbetech 3 ryby. Jedna velká a 2 menší. Postýlka už se dotkla břehu, růžička z ní vyskočila a padla bratrům do náruče. Ptali se jí, jak se tam sama na širém moři octla, ale nevěděla. Pojď, dovedeme tě k pavýmu králi, řekli. Počkejte, mládenci, ozvalo se z vln. Něco jste mi slíbili. Bratři se ohlédli. Ryba na ně upírá ohnivé oči. A za ní spolu laškují 2 menší. Co chceš, to uděláme, pravili bratři. Odpusť, že jsme se sami hned nepřihlásili. Věřím vám, mládenci, řekla ryba. Chci, abyste se oženili s mými dcerami rybami. A to hned. Bratři se smutně podívali na růžičku, povzdychli si a začali se brodit k rybám. Voda se kolem nich v kraječkách vlnila. Nejprve u kolen, pak u pasu, potom u límce a nakonec se bílou chocholkou zavřela nad jejich hlavami. Růžička zoufale vykřikla. V tom však se moře rozestoupilo a z vln se vynořila krásná paní. Za ní vystoupily 2 spanilé dívky a jim po boku šli s úsměvem oba bratři. Nové a nové ryby připlouvaly ke břehu, jedna zvláštnější než druhá. A jak se spodními ploutvemi dotkly suché země, proměnily se v lidské tvory. Za chvíli stál na břehu průvod nádherně oblečených dvořanů. Ta krásná paní objala růžičku. Pojď, vybídla ji, dovedu tě k tvému ženichovi. Jsem jeho matka. A zde, ukázala na ty 2 spanilé dívky, jsou jeho sestry. Vyprávěla, jak zlý čaroděj chtěl, aby se stala jeho ženou. Odmítla ho a on jí zaklel s dcerami a celým jejím dvorem v ryby. Rybami měly být tak dlouho,
dokud se nenajdou dva mláďata.

0: vlasy, kteří se nebudou zdráhat a ožení se s jejími dcerami v rybí podobě. Pavý král seděl smuten na pavlánu a tu se otevře brána a na nádvoří vchází skvělý průvod. Král nevěří očím. V čele průvodu jde jeho matka a za ní jeho sestry. Všechny už dávno oplakal. Se sestrami se vedou princové, na něž dnes tak toužebně čekal. A kdo je ta dívka, co jde se sklopenou hlavou po boku jeho matky? Teď zvedla hlavu a král v ní poznal spanilou princeznu, tu, co se mu o ní denně zdávalo. Tři svatby slavili se najednou. Přijeli na ně i rodiče princezny Růžičky. Hněvka už dávno nebyla v zámku. Hned, jak spatřila ten slavný průvod, Růžičku a její bratry utekla. Bloudí dodnes paví říší, jestli už ji tam pávy k smrti neukřičeli. Když jsem se z těch veselých svateb vracel, vezl jsem si odtamtud páva. Nevadí mi, že občas ošklivě zakřičí. Stokrát mi to vynahradí podívaná na jeho rozevřený chvost. Lesk stíhá lesk a barva od barvy chytá. A což teprve v paví říši. Tam o svatbách pávy celý měsíc chodili s rozevřenými chvosty. A všude bylo tolik barev a záře, že se lidé těšili na noc, aby při hvězdičkách dali odpočinout očím.
1: Jste na stanici Hvězda.

0: bezpečí stanice Hvězda.
1: Včera jsem na disku popíjel skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací čas.

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně. U vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální change, že

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 20. září je den zasvěcený památce svatého Eustacha, mučedníka, jednoho ze 14 svatých pomocníků. Z historického hlediska o svatém Eustachovi nevíme vlastně nic. Pašije o jeho životě, z nich čerpají všechna vyprávění, vznikly nejdříve v 7. století, tedy půl tisíciletí po údajných událostech, a jejich vyprávěcí půdorys se nápadně podobá starším románovým látkám, zejména takzvaným klementinským rekognicím. Klementinské rekognice, mimochodem, jsou raně křesťanský román ze 4. století, vydávaný za dílo papeže Klimenta Římského. Moderní hagiografové je pokládají za literární útvar, nikoli za svědectví. Tradice svatého Eustacha umisťuje do doby císařů Trajána a Hadriána a datum jeho umučení do roku 118, ale historie se zde nemá o co opřít. Co je naproti tomu doloženo bezpečně, je starobylost jeho úcty. Byla živá v řecké i latinské církvi dávno předtím, než se o něm začalo psát. Jeho jméno používal už svatý Jan Damašský a římský kostel San Eustachio mezi Panteonem a Piazzou Navona je zmiňován v Liber Pontificalis k roku 827 a možná je ještě o 200 let starší. Legenda sama je jedna z nejkrásnějších, jaké středověk stvořil. Vypráví o římském vojevůdci jménem Placidus, muži spravedlivém, byť pohanovi, který se na lovu pustil za mohutným jelenem. Když se zvíře obrátilo, spatřil mezi jeho parožím kříž a uslyšel hlas, že bude muset pro Krista mnoho vytrpět. Nechal se tedy pokřtít i se ženou a dvěma syny a přijal jméno Eustachios, ten, který stojí pevně. Následovala řada ran osudu. Přišel o majetek, o postavení, na cestě do vyhnanství byla unesena jeho žena a oba chlapce odnesla dravá zvěř. Léta pak v Egyptě pracoval jako nádeník na cizím poli a rodinu oplakával jako mrtvé. Teprve po mnoha letech, když byl povolán zpět do čela vojska, se všichni čtyři shodou okolností setkali a poznali se. Vítězné tažení Eustachovo však skončilo rozkazem obětovat pohanským bohům, což odmítl. On i jeho manželka a synové pak byli vhozeni do rozžhaveného bronzového býka. Právě proto se mu v ikonografii přisuzují dva atributy. Jelen s křížem v paroží a kovový bík. Jeho svátek se slaví na západě 20. září, ve východních církvích 2. listopadu. Katolická církev sice roku 1969 při reformě kalendáře jeho památku kvůli legendárnímu rázu paší vyjmula ze všeobecného římského kalendáře, úcta k němu však nikde nezanikla. Zůstal jedním ze 14 svatých pomocníků a vzývá se jako přímluvce v bezvýchodných situacích. Je ochráncem lidí, kterým se v krátkém sledu rozpadlo vše, co měli. Je také patronem lovců a myslivců, zvláště v Bavorsku a v Rakousku, dále lesníků a hasičů a je jedním z patronů města Madridu. Z Paříží ho pojí monumentální chrám Senostáš u někdejších tržnic, jehož zasvěcení se datuje z doby Filipa 2. Augusta a kde jsou podle legendy uloženy části jeho ostatků. S dalšími se hlásí opatství Saint-Denis a také římský kostel San Eustachio. Jeho jméno nese i karibský ostrov, patřící mimochodem Nizozemí, zvaný Sint Eustatius. Motiv jelena s křížem přišel později na svatého Huberta a v této podobě ho znají i české hájovny a myslivecké spolky. Byť málo kdo tuší, že původně souvisel se svatým Eustachem. Všemohoucí a milosrdný Bože, ty jsi dal svatému Eustachovi sílu vydržet všechny útrapy až do vítězného cíle. Pomáhej i nám, kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, abychom s tvou pomocí obstáli v každé zkoušce. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
2: Pánu našemu, zlý soused slovem zjistil čest, Pán hněvem zítřen chystá.

střely na bok, meče na plec, toulce střel. Oblekl je v rudé cáry péra, vlají z hlav. Za něho tak stoupá k boji zotročilý dav. Táhnou němí s čelem chmurným jejich stud a stesk. Topí kořálka z tykve, duté tlumí bubnů třesk. Krvavý na žerdi, prapor před nimi je zpět. Skrvácený topor vzadu třímá divý kat. Kdo by vypěl vzdorně hlavu, váhal jíti vpřed. Pod sekerou jeho děsnou zachrop potí hned. Již se střetli ston a skřeky krve potoky. V slepém steku otrokové vraždí otroky. Navzájem se sápou lítě jako dravá zvěř. A již hlavy sokům sťaté nesou za kadeř.

A on praví pohrdlivě, dobře otroci. Zbraním bere skrvavenou v pluch, je spřahá zas. Důdkám hlídačů zas dává hřbet jich na pospas. Z nich se mnohý ještě chlubí, já tam také byl.

0: však svírám pěsti hněvem stutmi žehal líc. Dál jen padej, biči volám, řeštu láji víc, které bez bázně smí trapič v ruce dá ti zbraň, která za sebe přijít nezná, k jatkám kráčí za.
1: Stanice Hvězda.

dřeš jako crha, stal se frázi, asi tak vyšnou jako polip mě všos. Zase jsme měli někoho dělného původu, kdo se stal ozdobou.

oknem kvinek jeden už se šeří, brambořík na stolku smutně kvete. Bez kříže uzdi tam pacient leží.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Čakáme, ale teď to sa už stalo. Čakáme na to, čo sa dávno stalo. Čakáme.
1: Jste na stanici Hvězda.

často hledám ty cesty, které vedly tam domů k nám. Ty známé louky a les, kde každý rok voní vřes. Tam na slunečnou stráň se v duchu vracívám, tam vítámhle každý kout. A papírový drak tam létal do oblak, já jsem chtěl vždy s nimi plout. Dnes už vidím, že také město má svou slunečnou stráň.

na slunečnou stráň se v duchu vrací vám, tam vítám ne každý kout. A papírový drak tam létal do oblak, já jsem chtěl vždy s nimi plout. Dnes už vidím, že také město má svou slunečnou stráň.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

tak mě kraj celý znal, já síly víc měl, než jiní dokáží. Až do těch dob, kdy jsem Bůh ví čím div nepropadl, očím tvým.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Automobily hrají rovněž v životě naší rodiny určitou roli. Nevlastník motor mě pozval na výjížďku svým Fiatem 600. Jeli jsme již drahnou dobu v naprosté tmě, ačkoliv bylo poledne. Konečně jsem si toho všimnul a řekl jsem: zde je opravdu dlouhý tunel. Nikoliv, opáčil kmotr, jedeme pod autobusem.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Právě před 20 lety začaly tikat první budíky československé výroby.
2: Tenkrát jsme doplnili desítku států celého světa, kde se hodinky vyrábějí.
1: A dnes jsou hodinky a budíky z Chronotechny k dostání ve všech našich obchodech.
2: Výrobky Prim vyvážíme také do zahraničí.
1: Říká se, že nesmyslné a zbytečné je nosit dříví do lesa a sovy do Atén. Ale to, že vyvážíme československé hodinky a budíky Prim i do zemí, kde už mají vlastní hodinářskou tradici, to je současná skutečnost.
2: Hodinky a budíky Prim svou kvalitou opravdu se osvědčují i v Německé demokratické republice, Německé spolkové republice, ve Švédsku a v Jižní Americe.
1: V Indii zavedli naši pracovníci výrobu budíků. Závod má vysokou výrobní kapacitu a obstojí i ve velké konkurenci západních firem.
2: Náramkové hodinky Prim prošly vítězně televizní olympiádou kvality a získali zlatý kahan na ostravských výstavních trzích.
1: A zcela náhodou osvědčili svou kvalitu i v praktické zkoušce v uhelném dole, kde jednomu horníkovi vypadly z ruky. Prošli 10 přesypy, spadli do 35 metrů hlubokého zásobníku a odtamtud s uhlím do vozíku. Pak prošli drtičem a nakonec byli nalezeny na hornickém vozíku s uhlím. A výsledek? Hodinky byly poškrábané, ale šly a ukazovali přesný čas.
2: Spolehlivé budíky, kuchyňské, pokojové, náramkové, sportovní i společenské hodinky československé výroby mají značku Prim.
1: Výrobky Prim mají primát v přesnosti, kvalitě a eleganci.
2: Pánem svého času je ten, kdo je pánem hodinářských výrobků Prim.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

když vím, že jeho sliby, ač se mi líbí, jsou jenom chyby a rozplyby.

0: Stanice Hvězda. Padesátky o páté.
1: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus válc

mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jel.

se a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola.

měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy.

0: spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

0: Slyšíš toho skřivánka?
1: Slyším.
0: Skřivánek jako u nás v Čechách.
1: Jako nad Zlatou stokou.

kdo to chodí po zahradě, že slyším kroky v písku. To si cestou vítr hvízdá, jak jde po strnisku. Kdo mi to zas vlasy hladí,

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluk.

0: krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Padesátky opáté.

platí, jaké jsou to rampoty, když se vám tak slavnej ouřad začne lepit na paty. Je to divná historie,

dnes, jak před léty, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké naprosto.

0: aby mě se tenhle život žabí dávno přejídá.
1: Jakže, cože, jak to řekla?
2: Dávno přejídá.
0: Všechno umím, všechno znám, Jářku, já si připadám k slávě určená.
1: Na ta slova všichni vstali, velmi žábu uctívali, že je učená.
3: Jakže, cože, proč jí ctili?
2: Že je učená. Co jim v prsou úcta vře, vrbina se rozevře, ten tam žádný.

0: napukovat, začala se, tak prý bude v krátkém čase kravské postavy.
1: Jakže, cože, jaká bude?
2: Kravské postavy.

nemohla rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo žít?
1: Nebo nežít? To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě žil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zeb ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
0: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
1: Na duchu i na těle, čím?

0: žíti nebo nežíti?
1: Otázkou pro mne taky nikdy nebude.
2: Amer was sagen Sie?
1: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
2: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
1: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
2: Ale to by musela být...

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne.

Bohem. S Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen nezastav se vlaku.

srdce, toužící po stínu oázy, přetrhej řetězy a rozpleť provazy, spal všechny mosty a strhni masku. Vždyť život je prostý.

Proč bláznivě se směji a proč jdu zvesela? Proč lokálka si píská a lidé v kuchu?

0: jsem radši,
1: yeah.
0: Snad bude stačit,
1: yeah.
0: Že tím končí,
2: oh, yeah.
0: Píseň mám.
3: Šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
4: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Cesta vedla empírovým salonkem, když tu náhle před námi vyvstal strýc Rudolf I. Seděl zabořen v ušáku a právě zvracel ve svůj protiklad. Když se odmlčel, pokračoval. V následující barokní komůrce se rozkládal strýc Rudolf II. Houpal se na lustřisku, zavěšen vyprávěl. V tom lev huf na mě a už mi cupu.

0: Jestřeva. Ach, ňap, a už žvíká můj podvěsek mozkový. Ach, ňap. A víte, co mne zachránilo? Otevřenými dveřmi zasvištěl popelňas. Strýc unaveným gestem uhnul a opakoval otázku. A víte, co mne zachránilo? Zaujal jsem včas stanovisko nezúčastněného pozorovatele. A to mne zachránilo, dodal strýc na vysvětlenou a rozložil se na anionty a kationty.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy.
1: Jo, pořád se něco děje.

Já sobě sám jsem kapitán, za velrybou bílou plují bůh ví kam. Je kletbou mou, když dnem i tmou, vlny bouří větry dují v oceán. Tak hlí.

zná, ví, že se mě ani chvíli nezbaví. Mé lodí kýl má přesný cíl, v dálce vidím obrys bílý mlhavý. Až přijde čas, kdo ví, kdo zná,

ku přežití větší šanci může mít. Já dobře vím, že její stín za lodí se plíží dál a nemá klid.

0: probíráme ze 70. let na stanici Hvězda.
1: Přísahejte, že budete vypovídat pravdu a nic než pravdu.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech dobrých

dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že je nechám být. Její dětský oči jenom pro mě pláčí, svou tvář v slzách smáčí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními spojenci, ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobít Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a Anglosasů, jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Vilém II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali. Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí tzv. Svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící až nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo: nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež Puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát, zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž stelecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka Telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách? No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách Páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Všem její součástí může být i dopuštění.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.
4: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy

pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidi mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Snážli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali, chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti, o jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně za pohodou.
3: Snad jsem si zmýlil.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: První vlna zájmu veřejnosti zakrátko opadla. Jistě, trifidi byli stále čímsi tajemným, ale to bylo víceméně tím, že byli novum. Svého času přijímali lidé se stejnými pocity jiné zvláštnosti. Klokany, obrovité ještěrky, černé labutě. A když to vezmete kolem a kolem, byli trifidi skutečně o tolik podivnější než bahníci, pštrosy, půlci a stovky dalších tvorů? Netopír je zvíře, které se naučilo létat. Savec, prosím, tady vidíte rostlinu, která se naučila chodit. Co má být? Určité aspekty věci se ovšem tak snadno pustit z hlavy nedali. Rusové, jak jim bylo vlastní, původ trifidů tajili a mlčeli jako hrob. Dokonce ani ti, kdo již slyšeli o Umbertovi, nespojovali je tehdy s jeho jménem. Jejich náhlé objevení a široký výskyt zavdávali látku k mnoha zmateným spekulacím. Neboť přestože rostlina dospívala nejrychleji v tropech, její nálezy v rozličných stádiích vývoje byly hlášeny takřka ze všech částí světa s výjimkou polárních kruhů a pouští. Skutečnost, že jde o masožravý druh a že mouchy a jiný lapený hmyz jsou stravováni lepkavým slizem na dně kalichu, vyvolala v lidech překvapení a jistý odpor. Masožravé rostliny nebyly v našich mírných pásmech neznámy, ale zvykli jsme si vídat je pouze ve sklenících a většina z nás je považovala za cosi nepatřičného, ne-li přímo neslušného. Pravý poplach však vyvolalo zjištění, že svinutá spirála uvnitř kalichů na vrcholu stonku je vlastně jakési žahadlo. Tenká a pružná zbraň, která může být vymrštěna až na vzdálenost 3 metrů a která obsahuje dost jedu k usmrcení člověka, zasáhne-li žahadlo přímým úderem nechráněnou pokožku. Jakmile bylo toto nebezpečí rozpoznáno, nastalo všude hysterické ničení a mícení trifidů, až někdo dostal nápad, že k jejich zneškodnění stačí odstranit žahavou zbraň. Nepříčetné útoky proti rostlinám pozvolna ustaly, ale jejich řady zatím značně prořídly. Zakrátko se už stalo módou chovat jednoho nebo dva oklestěné trifidy v každé zahradě. Bylo zjištěno, že odříznuté žahadlo dorůstá do nebezpečné délky zhruba za 2 roky, takže každoroční prořezávka dávala plnou záruku, že neublíží ani dětem, pro něž byly zdrojem neustálého povyražení. V zemích s mírným podnebím, kde člověk s výjimkou sebe samého zkrotil do jisté míry většinu přírody, byl tak status trifidu jednoznačně stanoven. Zato v tropech, zejména v hustě zalesněných oblastech, se staly trifidi pravou metlou. Pocestný je zpravidla mezi normálními keři a porostem nepostřehl a jakmile se dostal na dosah jedovatého žahadla, trifid po něm blesku rychle šlehl. Ani pro domorodé obyvatele těchto končin nebylo nijak snadné odhalit nehybného trifida, záludně číhajícího u stezky vinoucí se džunglí. Byli nepředstavitelně citliví na sebe menší pohyb ve své blízkosti a vždy pohotovi zaútočit. Obrana proti trifidům se v těchto oblastech stala problémem číslo 1. Nejoblíbenější metodou jejich likvidace bylo odstřelování stonků zároveň se žahadlem. Domorodci z džunglí se zas proti nim vyzbrojovali dlouhými a lehkými tyčemi s hákovitým nožem na konci, které v případě, že zaútočili jako první, byly strašně účinné, ale které nic nezmohly tam, kde se mohl trifid zhoupnout kupředu a prodloužit tím dosah žahadla o nepředvídaný metr nebo metr a půl. Netrvalo ovšem dlouho a tyto halapartny byly z větší části vytlačeny různými druhy pérových pušek, jejich stlačená pružina vystřelovala rotující kříže nebo malé bumerangy z tenké ocely. Navíc než 12 metrů byly poměrně nespolehlivé, i když dokázali hladce odříznout trifidí stonek i na vzdálenost 25, pokud jej zasáhli. Tento vynález potěšil jednak úřady, nikdy se netající svou nechutí k volnému nošení střelných zbraní, jednak jejich uživatele, kteří brzo seznali, že střely z lehké oceli, tenké jako žiletka, jsou mnohem levnější a lehčí než patrony a mimo to se znamenitě hodí k nehlučnému přepadávání pocestných. Všude zatím pokračoval rozsáhlý výzkum organismu, vývoje a života trifidů. Horliví badatelé se v zájmu vědy snažili zodpovědět, jak dlouho mohou kráčet a jakou vzdálenost přitom urazí, zda mají nějaký předek, anebo snad mohou kráčet stejně nemotorně kterýmkoli směrem, jak dlouhé období vývoje stráví s kořeny v zemi, jak reagují na přítomnost různých chemikálií v půdě a ještě nespočet dalších otázek, jak užitečných, tak zcela zbytečných. Největší jedinec, jaký byl kdy v tropech objeven, měřil skoro 3 metry. V Evropě se větší než 2,5 metru nevyskytl a průměr byl něco málo přes 2 metry. Bylo nabíle dni, že se rychle přizpůsobuje široké škále půdních i klimatických podmínek. Krom člověka zřejmě žádného přirozeného nepřítele neměli. Řada dalších, méně nápadných vlastností trifidů zůstala nicméně ještě nějaký čas nepostihnuta. Trvalo například dosti dlouho, než si kdo všiml neomylné přesnosti, s jakou zaměřují svá žahadla, která takřka pravidelně zasahovala hlavu. Podobně se zpočátku nikdo nepozastavoval nad jejich zvykem otálet poblíž mrtvých obětí. Důvod tohoto chování vyšel najevo, až když se ukázalo, že se živí stejně tak masem jako hmyzem. Výhonek žahadla neměl sice žádné svaly, jimiž by trifid mohl rvát pevné maso, ale byl dostatečně silný, aby vytrhával cáry z rozkládajícího se těla a zdvihal je ke kalichu na svém stonku. Zvláštní pozornost nevzbudily ani 3 krátké bezlisté proutky u kořene stonku. Opatrně se naznačovalo, že by mohly mít něco společného s reprodukčním systémem. Tedy systémem, který botanice občas slouží za jakousi komoru na harampádí, kam se odkládají všechny rostlinné části pochybného účelu, aby tam vyčkali pozdějšího rozstřídění a bližšího určení. Nakonec se páni vědci sjednotili v názoru, že charakteristické znaky proutků, především náhlý přechod z nehybnosti k životu, následovaný prudkým chřestivým vibrováním o ústřední stonek, jsou vlastně zvláštní formou trifidích milostných her. Pochybná přednost, které se mi dostalo hned na počátku trifidí éry o ním uštknutím, podnítila zřejmě i můj další zájem o chodící rostliny, neboť od té doby jsem si připadal, jako bych s nimi byl nějak spřízněný. Byl jsem jimi prostě fascinován a trávil jsem u nich, nebo promrhal, viděno očima mého otce, spoustu času. Těžko mu mít za zlé, že to považoval za zahálku, ale jak se později ukázalo, zužitkoval jsem tento čas daleko lépe, než vůbec kdo z nás tehdy mohl tušit, poněvadž krátce před mým odchodem ze školy přeorientovala Arkticko-evropská společnost pro zpracování rybích tuků svoji výrobu, přičemž také vypustila ze svého názvu jakoukoliv zmínku o rybách. Veřejnost se dozvěděla, že Arkticko-evropská a další společnosti hodlají započít s pěstováním trifidů ve velkém, aby z nich extrahovali cenné oleje a šťávy a z jejich dužiny lisovali vysoce výživné olejnaté krmivo pro dobytek. A tak se trifidi stali takřka přes noc předmětem velkého biznisu. O mé budoucnosti bylo rázem rozhodnuto. Zažádal jsem si u Arkticko-evropské o přijetí a díky svým znalostem trifidů jsem dostal zaměstnání v rostlinné výrobě. Nesouhlas mého otce poněkud zmírňovala výše platu, který byl s ohledem na můj věk více než slušný. Když jsem však nadšeně hovořil o budoucnosti, odfukoval otec pochybovačně skrz knír. Důvěřoval jedině takovým druhům práce, které se ustálily dlouhou tradicí, ale nebránil mi ve zvolené cestě. Konečně, když se ukáže, že je to k ničemu, budeš stále ještě dost mladý, aby ses mohl poohlédnout po něčem solidnějším, ustoupil. Ukázalo se, že toho nebude zapotřebí. Ještě předtím, než otec s matkou zahynuli při havárii výletního autobusu, k čemuž došlo o 5 let později, viděli oba, jak nové společnosti vytlačují všechny konkurenční oleje z trhu a že ti, kdo pracují v novém oboru, jsou od samého začátku dobře zajištěni na celý život. Jedním z těchto raných

posledních příchozích byl také můj přítel Walter Lucknor. Kolem Walterova přijetí byly zprvu jisté pochybnosti. O zemědělství toho moc nevěděl, o obchodu ještě míň a pro práci v laboratoři neměl příslušnou kvalifikaci. Na druhé straně věděl spoustu věcí o trifidech. Měl pro ně zkrátka jakýsi šestý smysl. Nevím, co se Walterovi přihodilo toho osudného května o řadu let později, i když si to mohu domyslit. Škoda, že se mu nepodařilo uniknout. Mohl být později nesmírně užitečný. Pochybuji, že někdo opravdu rozumí nebo plně porozumí trifidům, ale Walter se přiblížil počátkům jejich poznání daleko víc než kdokoliv jiný. Nebo bych měl říct, že měl pro ně intuitivní cit? Poprvé mě překvapil asi rok nebo dva poté, co se trifidí průmysl rozběhl. Slunce se chýlilo k západu. S prací pro ten den jsme skončili a s uspokojením jsme přehlíželi tři nová pole, takřka dospělých trifidů. Tehdy se ještě nezavírali jednoduše do ohrad jako později. Táhli se přes pole ve zhruba vyrovnaných řadách, či aspoň v řadách se táhly ocelové kůly, k nímž byl každý trifid připoután řetězem, neboť rostliny sami pražádný smysl pro souměrnost neměly. Odhadovali jsme, že snad už příští měsíc je začneme nařezávat, abychom z nich stáčeli šťávu. Byl tichý večer a takřka jedinými zvuky rušícími jeho poklid bylo občasné zachřestění trifidích proutků o stonek. Walter je pozoroval s hlavou mírně nachýlenou do strany. Vyndal z úst dýmku. Dneska jsou nějak upovídaní, řekl. Přijal jsem to, jak by to přijal na mém místě každý jiný, metaforicky. To bude tím počasím, poznamenal jsem. Mám dojem, že dělají větší rámus, když je sucho. Úkosem na mne pohlédl a usmál se. Ty snad mluvíš víc, když je sucho? Proč bych... Začal jsem, ale pak jsem se zarazil. To přece nemyslíš vážně, že mluví, řekl jsem, když jsem si povšiml jeho výrazu. A proč ne? Ale to je nesmysl. Mluvící rostliny? Větší nesmysl než rostliny, které chodí? Zeptal se. Zíral jsem chvilku na trifidy a pak zase na Waltera. Nikdy by mě nenapadlo, začal jsem pochybovačně. Tak o nich trochu přemýšlej a dívej se na ně. Zajímalo by mě, na co přijdeš, řekl. Je zvláštní, že za celou dobu, co jsem se kolem trifidů točil, nikdy mi nic podobného nepřišlo na mysl. Předpokládám, že jsem se dal příliš ovlivnit tou teorií milostných her. Jak mi však Walter nasadil tuhle myšlenku do hlavy, pevně tam uvízla. Nemohl jsem se už zbavit dojmu, že si skutečně chřestí nějaké tajné zprávy. Až dotud bych byl řekl, že mám trifidy prokouknuté skrz naskrz. Ale když jsem naslouchal Walterovým slovům, zdálo se mi, že jsem si vlastně nevšiml ničeho. V dobré náladě o nich dokázal mluvit celé hodiny. Pronášel spoustu odvážných názorů, které snad někdy zněly divoce, ale jindy zas vypadaly docela pravděpodobně. Veřejnost mezi tím přestala trifidy považovat za rostlinné zrůdy. Svou neohrabaností byly sice zábavní, ale jinak na nich moc zajímavého nebylo. Arkticko-evropská je ovšem za zajímavé považovala. Zastávala názor, že jejich existence je pro nás určitou benevolencí přírody, především pro její podniky. Walter zůstával nestranný. Když jsem ho tak někdy poslouchal, zmocňovaly se jisté pochybnosti i mě. Začal pevně věřit, že trifidi mluví. To samo sebou znamená, dovozoval, že kdesi v jejich těle se nachází centrum inteligence. V mozku sídlit nemůže, neboť pitvy prokázaly, že nic takového nemají. Ale to ještě nedokazuje, že funkci mozku nezastává nějaký jiný orgán. A jistou inteligenci rozhodně mají. Všiml sis, že pokaždé zaútočí na nepokryté části těla? Skoro vždy míří na hlavu, ale někdy také na ruce. A další zajímavost. Když nahlédneš do statistik jejich obětí, musí tě zarazit nápadný počet případů, kdy žahadlo zasáhlo oči a člověka oslepilo. Je to zvláštní.

0: konkrétní, ale taky příznačné. Příznačné pro co? Chytil jsem ho za slovo. Pro fakt, že dobře vědí, jak nejistěji člověka zneškodnit. Jinými slovy, vědí, co dělají. Zkus se na to podívat takhle. Za předpokladu, že jsou skutečně obdařeni jistou inteligencí, máme proti nim jen jednu jedinou výhodu. Zrak. My vidíme, kdežto oni ne. Zbav nás ale zraku a naše převaha je ta tam. A co je horší? Ocitneme se dokonce v podřadnějším postavení, protože oni, na rozdíl od nás, jsou k životu bez očí přizpůsobeni. Ale i kdyby, tak k čemu by jim to bylo platné? Nemohou přece ovládat věci kolem sebe, nemají k tomu žádné orgány. Žáhadlo má jen nepatrnou muskulární sílu, podotkl jsem. To je sice pravda, ale k čemu by bylo dobré nám, že můžeme vzít věci do rukou, kdybychom neviděli na to, co děláme? A vůbec oni přece nepotřebují nic ovládat, aspoň ne tak jako my. Mohou se živit přímo z půdy nebo hmyzem a kousky syrového masa. Nezávisí na celém tom složitém kolotoči pěstování rostlin, jejich distribuce a zpravidla taky jejich úpravy vařením. Mám-li být upřímný, neváhal bych dlouho, na koho vsadit svoje prachy, kdyby šlo o šance na přežití mezi člověkem a trifidem. Předpokládáš tedy, že jejich inteligence se vyrovná naší, řekl jsem. Ale vůbec ne, to není nutné. Představoval bych si ji spíš jako inteligenci zcela odlišného druhu, i když snad jen z toho důvodu, že jejich životní potřeby jsou o tolik jednodušší. Vezmi třeba ten komplikovaný postup, jakým získáváme z trifidů poživatelný extrát. A teď si to otoč na ruby. Co musí udělat takový trifid? Stačí, aby nás uštknul, pak si pár dní počká a začne nás pojídat. To je docela jednoduchý, přirozený řád věcí. Mohl takhle mluvit celé hodiny, až jsem pod přívalem jeho řeči začínal ztrácet proporce a najednou jsem se přistihl, že myslím na trifidy jako na jakési naše konkurenty. Walter ovšem nikdy nepředstíral, že by si myslel něco jiného. Připouštěl, že by o těchto problémech chtěl napsat knihu, až bude mít v rukou dostatek materiálu. Chtěl? Opakoval jsem. Co ti v tom brání? Nic než tohle. Máchl rukou, zahrnuje do svého gesta celou farmu. Jsou v tom prachy. A zanášet sem nějaké zneklidňující myšlenky, to by se nikomu nevyplatilo. Ale stejně, zatím máme trifidy pevně pod palcem, takže jde vlastně o ryze akademickou otázku a nemá cenu běhat s ní na trh. S tebou člověk nikdy neví, řekl jsem. Nikdy nemám jistotu, jak dalece mluvíš vážně a jak dalece se necháš unášet fantazií. Opravdu si myslíš, že jsou ti neřádi nebezpeční? Zabafal rozvážně z dýmky a teprve pak odpověděl. Těžko říct, připustil, protože já vlastně sám nevím. Ale jedno vím určitě, a to, že by mohli být nebezpeční. Kdybych věděl, co znamená to jejich chřestění, pak bych ti snad mohl odpovědět přesněji. Ale tohle mi starosti nedělá. Spíš to, že člověk si tady klidně dřepí, každý si na nejvýš myslí, že je to sacramentsky divná zelenina, ale oni zatím stráví polovinu života tím, že na sebe chřestí a virblují. Proč? O čem si to chřestí? To je to, co bych rád věděl. Pochybuji, že se Walter svěřil se svými myšlenkami ještě někomu jinému a já sám jsem si je nechal pro sebe. Jednak proto, že jsem většího skeptika nad sebe nepoznal, jednak proto, že by nám nijak neprospělo získat si v podniku pověst cvoků. Pracovali jsme společně ještě asi rok nebo o něco déle, ale jak se otevíraly nové a nové pěstitelské stanice a ukázala se potřeba studia zahraničních zkušeností, začal jsem hodně cestovat. Walter zanechal práce v terénu a přešel do oddělení výzkumu. Vyhovovalo mu to, neboť se tam věnoval bádání jak pro sebe, tak pro arkticko-evropskou. Ustavičně prováděl se svými trifidy nějaké pokusy, ale jejich výsledky nevnášely do jeho základních teorií tolik světla, kolik si od nich sliboval. Posléze však ke svému uspokojení prokázal existenci slušně rozvinuté trifidí inteligence a dokonce i já jsem musel přiznat, že za jeho výsledky je víc než pouhá intuice. A stále byl přesvědčen, že virblování trifidích proutků je jakousi formou vzájemné komunikace. Pro veřejnou potřebu pak doložil, že proutky mají daleko větší význam, než se dosud předpokládalo, a že trifid, kterému byly odstraněny, postupně odumírá. Vedle toho také stanovil, že poměr neplodných semen dosahuje až 95%, což je setsakramentská klika, poznamenal k tomu. Kdyby měla vzklíčit všechna do jednoho, za chvíli by na téhle planetě nebylo pro samé trifidy gnutí. S tím jsem také souhlasil. Období trifidího vysemenění stálo věru za pohled. Lesklý, temně zelený lusk těsně pod kalichem se postupně rozpínal, až byl jako veliké jablko. Když potom praskl, ozvala se rána slyšitelná na 20 metrů. Bílá semena vyletěla do vzduchu jako sloupec páry a i ten nejslabší vánek je roznášel daleko pryč. Koncem srpna to na trifidím poli vypadalo jako na bojišti při nepravidelném ostřelování. A opět to byl Walter, kdo objevil, že kvalita extrátu je mnohem vyšší, když jsou trifidům ponechána žahadla. V důsledku toho bylo na všech farmách upuštěno od pravidelné prořezávky a když jsme pracovali na poli, museli jsme mít ochranný oděv. Když došlo k nehodě, která mě přivedla do nemocnice, byl jsem právě s Voltrem. Prohlíželi jsme si několik jedinců, u kterých se projevily neobvyklé deviace. Na hlavách jsme měli drátěné kukly. Dodnes pořádně nevím, jak se to všechno zběhlo. Vím jenom to, že jsem se sklonil kupředu a v tu chvíli mi proti obličeji zběsile vyšlehlo žahadlo a narazilo na pletivo kukly. V 99 případech ze 100 by se nic nebylo stalo, proto jsme konečně kukly nosili. Ale tentokrát byla rána vedena s takovou silou, že se několik jedových váčků protrhlo a pár kapek jedu mi stříklo do očí. Walter mě odvlekl do své laboratoře a v několika vteřinách mi vpíchl protijed. Jedině jeho pohotovému zásahu jsem také mohl děkovat, že mi v nemocnici zachránili zrak. Ale i tak to znamenalo týden v posteli, týden v naprosté tmě. Zatímco jsem byl upoután na lůžko, dospěl jsem k pevnému rozhodnutí, že až, pakliže vůbec, budu zas vidět, zažádám si o přeložení na jiné pracoviště. A kdyby to nevyšlo, nechám téhle práce na dobro. Od toho prvního uštknutí v naší zahradě jsem si vyvinul pozoruhodnou odolnost vůči trifidímu jedu. Mohl jsem být uštknut, a také jsem uštknut byl, dávkou jedu, po níž by normální člověk natáhl bačkory, ale stále znovu a znovu se mi vracelo na mysl staré přísloví o džbánu a utrženém uchu. Hodlal jsem si vzít výstrahu k srdci. Pamatuji se, že jsem strávil hezkou řádku těch temných hodin rozjímáním, jaké zaměstnání si zvolím, když mě nepřeloží. Vzhledem k tomu, co nám všem viselo nad hlavou, jsem sotva mohl najít pro své úvahy jalovější problém.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
0: Kapitola 3. Tápající velkoměsto.

Dveře hospody se za mnou rozhoupaly a já zamířil k nároží hlavní třídy. Tam jsem zaváhal. Nalevo ode mě, za dlouhými kilometry předměstských ulic, začínal venkov. Napravo se táhl londýnský West End a za ním City. Bylo mi teď o něco lépe, ale současně jsem měl zvláštní pocit, že jsem se od všeho odpoutal a jsem jako loď bez kormidelníka. Neměl jsem sebemenší plán, co dělat, a pořád jsem byl ještě příliš otřesen tím, co jsem si konečně začínal uvědomovat jako nezměrnou a nikoli jen lokální katastrofu, abych byl schopen rozumného uvažování. Ostatně jaký plán jsem si také mohl pro takovouhle situaci vymyslit? Připadal jsem si beznadějně osamocený a vyvržený, a přesto jaksi neskutečný, jako bych to ani nebyl já, kdo toto všechno prožívá. Široko daleko nebylo v dohledu jediné auto a nebylo také slyšet sebe slabší hluk dopravy. Jedinou známkou života bylo několik lidí, kteří si tu a tam nahmatávali cestu podél výkladních skříní. Na časné léto byl výjimečně krásný den. Z temně modré oblohy, poseté chumáči kudrnatých obláčků, se rozlévalo slunce. Vzduch byl průzračný a svěží, až na černou šmouhu mastného kouře, která stoupala vzhůru nad domy, kdesi na severu. Několik minut jsem nerozhodně postával. Pak jsem vykročil na východ, ke středu Londýna. Dodnes nemohu dobře říct, proč právě tam. Možná, že mě hnala bezděčná touha spatřit ještě jednou ta známá místa, nebo snad pocit, že existuje-li vůbec nějaká autorita, musím ji najít někde v onom směru. Brandy můj hlad ještě znásobilo, ale otázka, kde se najíst, nebyla ani zdaleka tak jednoduchá, jak by se zdálo. A přitom tu byla spousta pustých a nestřežených obchodů s výlohami plnými jídla. A na druhé straně já, hladový a s penězi na zaplacení v kapse. A kdybych snad platit nechtěl, stačilo jenom rozbít výkladní skříň a vzít si, co hrdlo ráčí. Přimět se k něčemu takovému však nebylo nijak snadné. Bezmála 30 let přiměřeného respektování práva a zákonů dbalého života zapustilo příliš hluboké kořeny, abych mohl připustit, že se všechno od základu změnilo. Měl jsem navíc pocit, že pokud si budu počínat zcela normálně, může se nějakým nepochopitelným způsobem vrátit do normálního stavu i všechno ostatní. Byl to samozřejmě nesmysl, ale byl jsem skálopevně přesvědčen, že jakmile bych jednu z těch skleněných tabulí rozbil, zanechal bych starý řád provždy za sebou. Stal bych se lupičem, pobertou, prašivým mrchožroutem, hodujícím na mrtvole civilizace, která mě odkojila. Pěkná bláhovost a rozcitlivělost v tak postiženém světě, a přesto mě dodnes těší, že ze mě civilizované návyky nespadly naráz a že jsem se hodnou dobu potloukal kolem výkladních skříní, nad jejichž obsahem se mi zbíhaly sliny, zatímco moje starosvětské konvence mě nechávaly ohladu. Asi tak o půl kilometru dál se můj problém vyřešil poněkud nečekaně sám od sebe. Nějaké taxi tam vjelo na chodník a skončilo s chladičem zabořeným v hromadě lahůdek. Zdálo se mi, že to je něco jiného, než kdybych se vloupal někam sám. Přelezl jsem tedy taxi a vybral jsem si, na co jsem měl chuť. Ale i tak ve mně ulpělo příliš z těch starých zásad. Svědomitě jsem na pultě zanechal částku, odpovídající ceně toho, co jsem odnesl. Skoro hned naproti přes ulici byl parčík, kdysi to býval kostelní hřbitov, ale dnes tu po kostele nebylo ani památky. Staré náhrobní kameny byly už dávno vykopány a stály teď opřeny o cihlovou zítku, vyklizená plocha byla pokryta drny a protkána pískovými cestičkami. Ve stínu čerstvě olistěných stromů vypadal parčík lákavě a na jedné z jeho laviček jsem poobědval. Bylo to zapomenuté, míru milovné místo. Občas se sice kolem mřížový vchodu přešourala nějaká postava, ale nikdo jiný dovnitř nezašel. Rozhodil jsem hrst drobků několika vrabcům, prvním ptákům, které jsem toho dne viděl, a jejich drzá nevšímavost k naší katastrofě mi dodávala mysli. Když jsem dojedl, zapálil jsem si cigaretu.
Seděl jsem, kouřil a uvažoval, kam jít a co dělat, když v tom protrhly ticho měkké tóny klavíru. Přicházeli z bloku domů z okny do parčíku. V zápětí se rozespíval dívčí hlas. Zpíval Byronovu baladu. Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat. Ač oba dosud milujeme, ač stejně bude luna plát. Jako meč pochvu přežívá a duše hruď, kde bytuje, a jako srdce doznívá, chce láska dojít pokoje. Že noc je pro ni neupřeme, že příliš brzy svítá den,

den a přece už se nebudeme dál toulat v svitu měsíčném. Naslouchal jsem s očima upřenýma do spletí mladých listů a větvoví na pozadí jasně modré oblohy. Píseň skončila, tóny klavíru dozněly, potom se ozval pláč. Bez špetky hysterie, tichý, bezmocný, nešťastný a srdcerivný. Nevím, kdo to utápil v slzách své naděje, zda ona zpěvačka nebo nějaká jiná dívka. Ale déle jsem to už poslouchat nemohl. Bylo to nad mé síly. Potichu jsem vyšel zpátky na ulici a ještě chvíli jsem viděl všechno jako v mlze. Dokonce i křižovatka na rohu Hyde Parku byla takřka pustá. Na širokých třídách stálo jen několik osobních aut a těžkých nákladňáků. Jak se zdálo, pouze pár vozidel se vymklo řidičům z kontroly za jízdy. Jeden autobus přejel přes chodník a skončil v Green Parku. Pod pomníkem padlých dělostřelců ležel mrtvý kůň s připřaženými ojkami, který se zřejmě splašil a roztříštil si o podstavec pomníku hlavu. Pohybovala se tu jen hrstka mužů a ještě méně žen. Obezřetně tápali a našlapovali podél zábradlí a tam, kde nebylo, kráčeli s roztaženýma rukama před sebou, aby se uchránili úrazu či zabránili srážce. Spatřil jsem také několik koček, které k mému nemalému překvapení viděli a nahlíželi na celou situaci s rozvážností kočkám vlastní. Plížili se měkce parkem, ale štěstí jim v tom tajemném tichu nepřálo. Vrabců bylo málo a holuby dočista zmizely. Magneticky přitahován k bivšímu středu událostí, přešel jsem křižovatku směrem k Piccadilly. Byl jsem už téměř u jejího ústí, když jsem zaslechl nový, ostrý zvuk. Pravidelné ťukání, nepříliš vzdálené a stále hlasitější. Jeho původ jsem zjistil jediným pohledem vzhůru po Park Lane. Přicházel odtud muž oblečený mnohem spořádaněji než kdokoliv jiný, koho jsem toho dopoledne potkal. Poklepával do zdi po boku bílou holí a rychle se ke mně přibližoval. Když zaslechl mé kroky, zastavil se a pozorně naslouchal. Nebojte se, řekl jsem. Můžete jít klidně dál. Ulevilo se mi, když jsem ho spatřil. Byl tak říkajíc normálně slepý. Oproti vytřeštěným, nicméně nevidomým očím ostatních, působily na první pohled jeho temné brýle takřka uklidňujícím dojmem. Tak zůstaňte stát, kde jste, řekl. Bůh ví, do kolika cvoků jsem už dneska vrazil. Co se to děje u všech čertů? Proč je všude takové ticho? Vím, že není noc. Cítím přece slunce. Co se to jen mohlo stát? Pověděl jsem mu, co jsem věděl. Když jsem skončil, neřekl dobrou minutu ani slovo a pak se krátce, hořce zasmál. Jedno se mi na tom zamlouvá, řekl. Teď budou tu svou proklatou dobročinnost potřebovat sami. A vzdorovitě se napřímil. Děkuju vám a hodně štěstí, popřál mi. A s poněkud přehnaně samostatným výrazem vykročil západním směrem. Jistý a rázný ťukot jeho hole zanikal zvolna v dáli, zatímco já již kráčel vzhůru po Piccadilly. Bylo zde vidět mnohem více lidí a místy jsem se musel proplétat mezi opuštěnými auty, nazdař bůh uvízlými ve vozovce. Více než jindy jsem tu však také znepokojoval všechny, kdo tápali podél domovních průčelí. Jakmile zaslechli ve své blízkosti kroky, rázem se zastavovali, aby mohli čelit případné srážce s protijdoucím. K podobným srážkám docházelo co chvíli po celé délce ulice, ale zmíním se pouze o jedné, která mi připadala zvlášť příznačná. Obě strany šátraly proti sobě podél výkladní skříně, až do sebe vrazili jen to žuchlo. Byl to mladík v dobře střiženém obleku, za to s kravatou zvolenou očividně namátkou, a žena s malým dítětem v náručí. Dítě zanaříkalo. Mladík už počal ženu obcházet. Náhle se však zarazil. Počkejte okamžik, řekl. To vaše dítě vidí? Ano, odpověděla žena. Ale já ne. Mladík se otočil, nahmatal sklo výkladní skříně a ukázal do ní. Řekni mi, co je tam, synáčku, požádal. Já nejsem žádnej synáček, ohradilo se dítě. No tak, Mary, řekni pánovi, co

tam je, povzbuzovala maminka dcerku. Hezký slečny, řekla holčička. Muž vzal ženu za ruku a hledal si hmatem cestu k další výloze. A co je tady? Zeptal se potom. Jablíčka a fíky. Prima, řekl mladík. Sundal si botu a udeřil vší silou podpatkem do výkladní skříně. Scházela mu zkušenost. Tabule na první ránu nepovolila, musel do ní uhodit ještě jednou. Třeskot z klase nesl ozvěnou celou ulicí. Nazul si botu opět na nohu, prostrčil rozbitým výkladem opatrně paži a šátral uvnitř, dokud nenahmátl dva pomeranče. Jeden podal ženě a druhý dítěti. Pak sáhl do výkladu znovu, našel si jeden pro sebe a začal ho loupat. Žena obracela svůj pomeranč nerozhodně v prstech. Ale začala. Copak? Nemáte ráda pomeranče? Zeptal se. To se přece nedělá, řekla. Neměli jsme si je brát, určitě ne takhle. A jak se tedy chcete dostat k jídlu? Vyptával se mladík. No, já nevím, přiznala nejistě. Tak vidíte. To je taky odpověď. Jen ho pěkně sněste a pak si půjdeme najít něco výživnějšího. Držela pomeranč v ruce a skláněla přitom hlavu, jako by si ho prohlížela. Stejně se mi to nezdá správné, namítla ještě jednou, ale její hlas už nezněl tak přesvědčivě. Potom postavila dítě na zem a začala pomeranč loupat. Piccadilly Circus byl tím nejzalidněnějším místem, jaké jsem prozatím viděl. Ve srovnání s pustými ulicemi se zdál být přímo předspaný, ačkoliv tam byla všeho všudy necelá stovka lidí. Skoro do jednoho byli navlečeni do podivných, nevhodně zkombinovaných šatů a jakoby stále ještě spola oslněni, bloumali neúnavně po náměstí. Tu a tam vyvolala nějaká nešťastná příhoda výbuch nadávek a bezmocného vzteku. Znělo to mnohdy divoce, ale byl to v podstatě jen projev strachu a dětinského rozhořčení. Až na jedinou výjimku toho nikdo moc nenamluvil a vládlo zde poměrné ticho. Zdálo se, že slepota uzavřela každého do sebe. Zmíněná výjimka zaujímala místo na jednom z ostrůvků ve vozovce. Byl to dlouhý, vychrtlý stařík s šedou štětinatou kšticí, ohnivě řečnící o pokání, věčném zatracení na onom světě a nepříjemných vyhlídkách hříšníků. Nikdo ho neposlouchal. Pro většinu z nich den zatracení již nadešel. Pak se odkud si zdáli ozval nový zvuk, který rázem upoutal všechny. Postupně sílící zborový zpěv. Až umřu, funus vynechte, šetřte si pláč a bol, mé kosti dejte do lihu, těm svědčí alkohol. Truchlivý a rozladěný chorál se hluše rozléhal pustými ulicemi a ozvěnou se vracel zpátky. Všechny hlavy na náměstí se počaly točit hned doleva, hned zas doprava. Lidé se snažili odhadnout, odkud zpěv přichází. Prorok posledního soudu zvýšil hlas, aby nenadálou konkurenci překřičel. Falešné skučení chóru nabylo zatím na síle. K nohám a taky za hlavu, dejte mi v láhvi chlast, to pak mé kosti rozhodně v prach nepromění čas. Píseň doprovázelo celkem jednotné šourání několika desítek nohou. Viděl jsem ze svého místa, jak husím pochodem vycházejí z postraní uličky do Shaftesbury Avenue a zatáčejí směrem na Piccadilly Circus. Druhý muž v řadě měl ruce na ramenou vůdce tlupy, třetí na ramenou druhého a tak dále, až do počtu 25 nebo 30 mužů. Když dospívali, spustil někdo z nich pívečko, pívečko, nebeský je dár, ale začal příliš vysoko a píseň hned v zápětí zanikla ve zmatku disharmonických hlasů. Postupovali vytrvale vpřed, až dorazili do prostřed náměstí, kde se jejich vůdce zhluboka nadechl a mocně zařval četo, zastavit, stát! Jeho pozoruhodný burácivý hlas by musel být ozdobou každé vojenské přehlídky. Všichni ostatní na náměstí znehybněli a s obličeji obrácenými k místu, odkud zazněl jeho povel, napjatě vyčkávali, co se bude dít dále.
Vůdce znovu pozdvihl hlas, napodobuje tentokrát řemeslného průvodce. Tak už jsme tady, panstvo. Píke.

0: Delilili sirkus vystupovat, tady je to varieto, tady je ten střed světa, tady je ta knajpa vesmíru, tady jsou ty putyky, kam chodili velký zvířata holdovat ženským vínu a zpěvu. Bum-pa-da-da!
1: Nebyl slepý, ani zdaleka ne. Oči mu přejížděli sem a tam po náměstí a pozorně vše zaznamenávali. Unikl zřejmě slepotě podobnou náhodou jako já, ale byl na mol opilý, stejně tak chlapi za ním.
0: A teď přišla řada na vás, dodal. Další zastávkou bude slavná kafírna Royal a všechno pití jde na konto domu.
2: No jo... Ale co bude s těma ženskýma?
1: Zeptal se nějaký hlas a následoval všeobecný smích.
0: Jo, tak ženský, ženských se vám zachtělo, řekl vůdce tlupy.
1: Udělal několik kroků a chytil za paži nejbližší dívku. Křičela strachy, když ji vlekl k chlapovi, který promluvil, ale vůdce toho nedbal.
0: Tu máš, kámo,
3: aspoň nemůžeš říct, že o vás, jak se patří, nedbám.
0: Je to broskvička. Holka jako lusk, jestli ti na tom záleží.
2: No a co já jsem snad vosk, řekl soused.
0: Ty, pardon, no tak počkej, podíváme se. Máš radši blondýnky nebo snad brunety?
1: S odstupem času si myslím, že jsem se zachoval jako blázen. Měl jsem pořád plnou hlavu zásad a konvenčních názorů, které již přestaly platit. Nenapadlo mě, že má-li vůbec někdo přežít, bude mít každý, koho taková tlupa přijme mezi sebe, mnohem větší šanci, než kdyby zůstal sám. Pobízen s měsící školáckého hrdinství a ušlechtilých citů, proklestil jsem si cestu davem. Muž si mě nevšiml, dokud jsem nebyl zcela blízko a nerozehnal se pěstí po jeho bradě. Bohužel byl o něco rychlejší. Když jsem se opět začal zajímat o své okolí, zjistil jsem, že ležím na dlažbě. Hulákání tlupy zvolna doznívalo a prorok posledního soudu svolával s novou výmluvností blesky zatracení pekelného ohně a síry do jejich zad. Díky té trošce rozumu, která mi byla poněkud neurvale vpravena do hlavy, blahořečil jsem nebesům, že to neskončilo hůř. Dopadnout to obráceně, sotva bych se asi dokázal vykroutit z pocitu odpovědnosti za všechny ty muže, které jejich předák vedl. Konec konců, ať už jsem měl na jeho způsoby jakýkoliv názor, byl zrakem celé tlupy a ta se na něj bude obracet se všemi svými požadavky stran jídla a pití. A ženy se k ním přidají také a zcela dobrovolně, jen co poznají hlad. A když jsem se tak rozhlédl kolem, zapochyboval jsem, zda by proti jejich společnosti některá z těch žen vůbec něco namítala. Takže se celkem za to zdálo, že jsem jen tak unikl povýšení na vůdce bandy. Má je na paměti, že měli namířeno do Café Royal. Rozhodl jsem se osvěžit a pročistit si trochu hlavu v hotelu Regent Palace. Jak se ukázalo, napadlo to přede mnou jiné, ale zbývalo tam pořád dost lahví, na které nepřišli. Myslím, že teprve tam, zatímco jsem pohodlně odpočíval v křesle se sklenkou brandy před sebou a cigaretou v ruce, jsem začal přiznávat sám sobě, že to, co kolem sebe vidím, je skutečné a definitivní. Byl to konec všeho, co jsem doposud znal. Snad jsem tu ránu pěstí potřeboval, aby mi to jednou provždy došlo. Teď jsem stál tváří v tvář skutečnosti, že moje existence ztratila prostě svoje ohnisko. Můj způsob života, mé plány, ambice, všechno, co jsem si od světa sliboval, bylo jedním rázem obráceno vniveč společně s podmínkami, jež tento svět utvářely. Mám dojem, že kdybych býval měl nějaké příbuzné nebo někoho velice blízkého, po kom bych musel truchlit, jistě bych v té chvíli propadl sebevražedné náladě. Avšak to, co jsem někdy považoval za poněkud prázdný život, odhalilo nyní svoje lepší stránky. Moje maminka a otec byli mrtvi. Můj jediný pokus o ženit se ztroskotal před několika lety a nebylo jediné osoby, která by na mě závisela. A ku podivu jsem se pojednou přistihl, i když v hloubi duše přesvědčen, že se to nesluší, že se cítím

vysvobozen. Brandy za to nemohla, neboť ten pocit ve mně zůstal. Myslím, že se zrodil z toho, že jsem musel čelit něčemu zcela novému a mně dosud neznámému.

0: zbytkem stroje. Budu možná čelit světu plnému hrůz a nebezpečí, ale budu se s nimi moct vypořádat po svém. Nebudu už postrkován sem a tam silami a zájmy, kterým jsem ani nerozuměl. Ne, nebylo to jen alkoholem, neboť něco z tohoto pocitu ve mně trvá dodnes, ačkoliv mezi tím uběhlo tolik let. I když je docela možné, že brandy mi tehdy všechno trochu zjednodušila. Zbývala ještě otázka, co dál. Jak a kde začít ten nový život? Ale s tím jsem si prozatím nechtěl lámat hlavu. Dopil jsem a vyšel z hotelu, abych se porozhlédl, co mi tento divný svět může nabídnout.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními spojenci, ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobít Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a Anglosasů, jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Vilém II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali. Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí tzv. Svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící až nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo, nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu, by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát, zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes

stojí či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na Dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž stelecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka Telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím jinými prostředky, takže na

0: Jejich domy, byty, dílny a kanceláře, ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách? No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Všem její součástí může být i dopuštění.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Kdyby před vás někdo položil knihu a srnčí na smetaně?
2: To je těžká otázka. Po čem bych šáhl? To je těžká otázka. To bych se ocitl v takzvaném direnma a to nevím, to je těžká a těžší zkouška by to byla. Prakticky, kdybyste to provedl, Herko, teď mě to vrtá hlavou. No, musel bych si uvědomit především, že jsem člověk kulturní, bytost myslící, obdařená tedy rozumem, že nejsem, jak se použijí živoči, že nejsem primitiv a v tom případě po zralé úvaze bych sáhl po tom srnčím na smetaně. Protože primitiv by taky sáhl po srnčím na smetaně, ale bez úvahy. To je to, co nás dělí právě. Protože já bych si řekl, po zralé úvaze bych si řekl, srnčí na smetaně vystydne, ale básník je věčný, že? Jídlo podléhá zkáze, ale to, co bylo napsáno, tedy napsané slovo, zůstává. A ne, jak říkali staří, litera scripta mopet.
3: Manet.
2: Prosím?
3: Litera scripta manet.
2: Litera scripta manet? Manet. Vidíte, já to je moje taková slabost, já si totiž ty impresionisty pletu.
4: Nezdá se vám, že jste se právě přiznali ke značné slabosti?
2: Jak to?
4: My například, snad mohu mluvit za všechny, bychom vždycky dali přednost básníku před jídlem.
2: No počkejte, nemůžete mluvit za všechny. Na to by taky mohli doplatit všichni tedy. To ne, to já bych se zeptal všech, prosím. Já navrhuji takové hlasování. Kdo by dal přednost básníkovi před jídlem, tedy knize před srnčím na smetaně? Všichni, sakra, pozor. Pozor, všichni. Tady taky všichni. To je nádherný národ. My se učtem a budeme podvyživený. A že to na nás není vidět, to je zajímavý. Tak tedy opačně. Kdo by dal přednost srnčímu na smetaně před knihou? No výborně. Tamhle vidím ruku, která se zvedá. Aspoň jeden. Příteli, děkuji vám. Mohu vás pozvat, prosím vás, na malou takovou. Pojďte dál, pojďte ke stolu. Já bych navrhoval takovou malou přestávečku. Rozdat 120 knih, ať si čtou a dvakrát srnčí na smetaně, jo? Děkuji. Jsem rád, pane Škvorecký, že jste to právě vy, kdo dal přednost srnčímu před knihou. Já jsem to málem lítal sám. Jak vám chutnalo?
5: Já vám musím říct, pane Horníček, že já jsem skoro nerad.
2: No?
5: Že jsem se k tomu přiznal.
2: Proč?
5: A hlavně, že to teda tady jim, víte, no? Protože já jsem si uvědomil, že možná se na ten program dívá pan doktor Horký z Krče z nemocnice. A ten by mě tohle asi neschválil.
2: Aha. No, to na mě se v tomhle směru dívá několik doktorů, protože mě už jeden nepomůže. Nade mnou je celé konzílium, včetně prosektorů, který už čekají. No a to by mě zajímalo, teď si můžeme povídat, protože o literatuře bych si s váma nemohl povídat, tak vysoko nejsem. Ale v čem vám to jako vadí?
5: No, já jsem měl žloutenku, víte.
2: A sakra. No.
5: A co, jak vám se to mluví, vy jste štíhlej. Ale já to, co vidíte, to není obezita, jak ta slečna říkala. To je následek takového experimentu, víte. To dělali na mě dva čínští lékaři v Motolské nemocnici.
2: Číňani už jsou v Motole?
5: No to bylo v roce 60. To bylo v roce 60, tehdy tam ještě byli. Prostě oni mě podrobili takzvanému laparoskopickému vyšetření.
2: Hrgo, to zní hrdě. To jsem ještě nezažil. Vyprávějte.
5: Buďte rád. No? To prostě vám vpíchnou takovou tlustou jehlu semhle.
2: Do břicha?
5: Do břicha a nafouknou vám břicho kyslíkem. A pak vám píchnou tadyhle takový periskop a prohlížejí prostě tu nafouklou břišní dutinu, vidějí játra, ledviny, slezinu a prostě všechno. Teoreticky to má potom se ten kyslík vstřebat, víte. Jenže u mě jaksi to nenastalo, takže jsem zůstal...
2: Vy jste zůstal nafouklej.
5: Já mám takový podezření, víte, jestli to nebyl nějaký omyl nebo dokonce něco horšího, jestli... Páč, já když chodím tak velice lehce. Jestli to nebylo, měl to být kyslík, ale jestli to třeba nebylo helium, nebo...
2: Abyste neulít, třeba. To bylo krásné takové vysvětlení emigrace, že jo, já jsem prostě ulít, já nechtěl utíct, jo. Ale zrovna vanul východní vítr a já jsem ulít.

0: Noc plná hvězd. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče. Si se pamatuješ?
1: Ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
0: A tam nás napadlo poslat...
1: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro, a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový, jako... otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle vidím tam krásnou barevnou fotku Pompejský amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal Mr. Eduard Kohout, Praha Kampa. To stačí. A teď jsem napsal srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gol. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
0: jako
1: profesorovi.
0: Velkou legraci,
1: jako velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni. Yeah.

0: Noc s hvězdou.
1: Ano, upozornit, že jsme kvůli regulárnosti jmenovali předsedu poroty. Předsedou poroty se stává pan František Čech, Ringo, a to z toho důvodu, že má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let na 4 třídy.
1: Z tohoto důvodu jsme mu taky, jak bývá nyní v Československu zvykem, udělili čestný doktorát. To je doktor Čech.
2: Tak, a já myslím, že to je všechno v pořádku, ano. Že nic nebrání tomu, abychom vzali quiz a začali toastovat. Začneme toastovat, ne, nebudem to prodlužovat. My jsme toastéři a oni jsou toastadla.
3: Je na to divný?
2: Tady držím toast.
4: Chtěl jsi říct test, ne?
2: Ty drž hubu, Čechu.

0: Když už chceš něco říkat, když už chceš diskutovat, tak říkej správné odpovědi, tady je máš určený. Tak jsme připraveni, otázka, já začnu první.
1: To bude nejlepší.
0: Otázka první. Kdo je autorem těchto veršů? Buď pozdravena, země divu krásná, buď pozdravena, matičko Márus. Bez tebe nebyla by moje země šťastná, bez tebe nebyl by v ní socialismus. Za A. Drahomír Kolder. Za B. Jiří Ostaš. Za C. Karel IV.
2: My vám nechceme radit při luštění, ale Karel IV. By něco takového nikdy neřekl.
0: Správná odpověď je?
3: Správná odpověď je Jiří Ostaš.
0: Druhá otázka. Co označuje slovo odkolek? Za A. Část košile vlající z kalhot. Za B. Prodavače známek a kolků. Za C. Kapitalistického pekaře, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořisťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
3: Správná odpověď je za C.
2: Celou větou.
3: Odkolik byl kapitalistický pekař, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořišťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
0: Ale dal by si spořádnou housku. Jaká jsou křestní jména badatele I.V. Mičurina? Za A. Fjodor, za B. Kira Andrejevna, za C. Ivan Vladimírovič.
3: Ivan Vladimírovič.
2: Vážně? A víš, že já sám myslel, že Kira?

0: Které noci nabývají nad člověkem vlády nadpřirozené síly a přilétají čarodějnice. Za A. V noci na 24. prosince. Za B. Na 24. června, svátek Jana Křtitele. Za C. Na 21. srpna.
1: Června. Svátek Jana Křtitele.
0: Ano, na svátek Jana Křtitele. Ale někdy dojde k omylu. Co je to obchod na korze? Za A. Vynikající dílo režiséru Kadára a Glosse. Za B. Amatérský film o československo-rakouské celnici. Za C. Neuvěřitelný příběh Čety, která spatřila v Mladé Boleslavi Polobotky.
1: Vynikající dílo režiséru Kadára.
0: Tak, otázka poslední. Kdo pozvedl s Cyrilem kulturu slovanstva? Za A. Metoděj, za B. Walter Ulbricht, za C. Babinský.
1: Metoděj.
0: Ano, Cyrile Metoděj. Ale ty druhý dva by byly taky slušná dvojice.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

za krásou květin i s ním se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas jí zhojí, i trn se zlomí, láska bolest překrývá.

0: Noc s hvězdou.
1: Poklona, pane kolego.
2: Má úcta, ale...
1: A co pak je vám?
2: Ale jsem taky nesvůj celý.
1: A co pak je vám?
2: Taký rozčilen vám.
1: Ale?
2: Představte si, že by mi byli včera ukradli vůz.
1: Ale vůz, snad ne tu novou Renaultku.
2: Znáte Renaultku, moji přeci, no, tu rozplihlo.
1: Ano, počkejte to číslo, jaký má číslo?
2: Znáte číslo?
1: No číslo N3555.
2: Správně, N3555. Tak si představte, že já včera otevřu žurnál.
1: Ano.
2: A první věc, kterou vidím, že v Golčově Jeníkově ukradli vůz číslo N3 556.
1: Yeah.

0: Tak si představte, kdyby ten zloděj se byl přehmát o jedno číslo, neměl jsem vozu více.
1: Ano, a představte si, kdyby se byl přehmát o dvě čísla, tak byl vovoko trop a vůz bral někdo jiný a pak z toho mohl toho bankéře honit po kavárnách.
2: To je pravda. To je
1: pravda. No nic, to nedějte, já vás pobveselím.
0: Podívejte. Pobveselíte?
1: Já vám řeknu jednu anekdotu. Anekdota zní, po potopě jede loď.
2: To je dobré.
1: Ne, po potopě jede loď, tedy malý snaživý Hagenbeček, řečený Noé, vezl na své arše, která tedy podle úmluvy se jmenovala archa, tedy určitou zvěřinu, a to tím způsobem, že tedy měl tedy od zdola nahoru složená zvířata, dole měl veliká, pak měl menší, pak měl ještě menší, pak měl ještě menší, pak měl ještě menší, pak měl ještě menší, a nahoře byla bleška. Tedy jednoho nedělního odpoledne, kdy Ptakopisk s Noémem čtyřručně na klarinetu, tedy zkoušeli Bachovy etídy, a tyto zvuky s dmy prolínaly a tvořili snivou náladu, slon seděl ve své malé komůrce a četl si, tak pravil Zarathustra. A jak tak čte, najednou
0: Bůh. Bůh otec.
1: Ne, Bůh zvuk.
0: Kde?
1: Slon si toho nevšiml na stropě. Slon si toho nevšiml, čte dál, najednou Bůh zvuk.
0: Po druhé.
1: Po druhé. Slon si toho zase nevšiml. Najednou Bůh zvuk.
0: Po třetí.
1: Slon si toho všiml a čte dál, Bůh zvuk.
0: Po čtvrté.
1: A to vám šlo porád. A jakmile slon začal číst, Bůh zvuk. Bůh zvuk. Když to bylo po 50, slon otevřel dveře a zavolal Noéme. Noém přišel, protože mu na tom slonovi záleželo, to byl slon bílej. Oni ho vezli do Siámu.
0: Aha, oni ho tam potřebovali na vlajku.
1: Ne, na známky. A poslouchaj, a po každý, Bůh zvuk, 51, Bůh zvuk, 52, Bůh zvuk, 53, Bůh zvuk, 54, Bůh zvuk, 80, Bůh zvuk, 90, Bůh zvuk, 95. 96, teď už to nemohli vydržet, tak vyrazili dveře a letěli nahoru a přijdou před ty dveře, Bůh zvuk, 199, vracej do těch dveří, Bůh zvuk, 100.
0: A co to tam bylo, pane kolego?
1: Pane kolego, víte, co tam bylo? Stonožka se tam zouvala.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

0: Noc plná hvězd.
1: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct. Obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní. Jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. O tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.

0: pan Praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho, čemuž se ještě často věje, dva se tu perou před ní směje, čemuž se ještě často věje, dva se tu perou před ní směje, čemuž se ještě často věje.
1: Noc s hvězdou.
2: V roztoužení se to jmenuje. A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl. Zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skromných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jednak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně

0: už od dětství, pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela. No zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama. Divadlo. Prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš. Úplná armatura. A ten, když se chce umýt, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje. Ty svaly. Ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopek přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, o vnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak protože jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak protože jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Prostou ženem zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. A jedna rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačím. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné, že ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Hej, prostou ženem zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to prostou ženem zadumání.
1: To je
0: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
1: Ano, ano.
0: Takové to obrácení do sebe, že ano?
1: To je tohle.
0: No, to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
1: Já.
0: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.

0: promiňte dámo.
1: Ano.
0: Netoužíte po tanci?
1: Ne.
0: Oho, líbíte se. Skutečně vaše tvář, zázrak sám. Rád bych vás požádal o, nevím, jestli se správně vyjádřím. Umíte psát? Ano, jste úžasná. Potřebuji totiž teď stehnout písničku, půjde to? O, díky, tak poslouchejte.

0: Noc plná hvězd.
1: To je ale hromada věcí. Jak to mám najít? Na vrchu to nikde není. Tak snad ve spod. Močka, trochu to nadzdvihnu a... Je, pomoc, pomoc!
2: Kluku jeden, co jsi to udělal? Hurvajs, kde vlastně jsi?
1: Tady ve spod. Počkej, tady došla pěkně na ruku.
2: Tak počkej, kde máš nohu, ukáž. Ukáž, Hurvajs, vytáhnu tě za ní. No, no, pozor. Hej, rup! No, no a už je to.
1: Jej, damánky, už jsem myslel, že po tou hromadou věcí vypustím svou školou povinnou duši.
2: Tak co sem lezeš? Mám tady v komoře všecko tak pěkně srovnáno.
1: Vypadá to, jako kdyby tam někdo hodil granát. Máš tu samé zbytečnosti.
2: Tak ticho, ticho. Žádné zbytečnosti, ale brž k životu nezbytně potřebné věci, Žano.
1: Třeba k životu nezbytné 2 metráky starých časopisů List paní a dívek, Žáno.
2: Bodeče jo, takové čtení, abys věděl, už dneska nevychází.
1: Se nedivím.
2: To byla krása. Třeba jak on si ji chtěl vzít a ona nechtěla, pak zase ona nechtěla jeho a on nechtěl, pak si vzali každý s někým jiným než s tím druhým, úplně s cizím, Žano, no to ti bylo... Ale tomu ty nerozumíš.
1: To je taky moje štěstí, jinak bych měl uzly na myslivém traktu.
2: Tak moc nemluv, hele, než brblej pořád a koukej to rovnat. Jsou tu samé předměty, které mají svou váhu.
1: Hlavně ta bedna, co mě vzala do hlavy. Co v ní vlastně, co v ní je, taťuldo?
2: Porkové špunty.
1: A na co?
2: No na co, potřebuju je, co když se nám porouchá roura, Žano, čím to ucpu?
1: Jak vidím, tak se nám mohou roury rouchat na pořád. Máme zásobu zátek do roku 1995. A co ty hadry?
2: Hadry, hadry, vždycky odložené svršky, si pamatuj. Všechno se může hodit, Žano.
1: Spíš vyhodit. Prosím tebe, vždy jsou to díry obalené textilem. Všechno tu tak bez užitku leží.
2: No a co, má si to snad sednout?
1: Já bych věděl, co s tím. A ještě bychom dostali peníze.
2: Cože? Peníze?
1: Símano.
2: A kde?
1: Ve sběrných surovinách. Sbírají tam starý papír, hadry, kůže, kosti, korek, igelitové tuby a td.
2: Jaké td? To přece nemáme.
1: Ale máme toho dost, abych za to dostal korulenky a ještě byl ve škole pochválen za pilný sběr.

0: Noc s hvězdou.
1: Pane!
2: To halo, pane, to bylo pro mne?
1: Ano, promiňte, přesně tak. Totiž, nezlobte se, ale vy mi připadáte nějaký takovej povědomej, kde já vás jenom viděl. No,
2: vy mi taky připadáte povědomej.
1: No.
2: Až moc?
1: No.
2: Neviděli my jsme se v létě 56. roku na Zlatých pískách?
1: Počkejte, 56, 50, ne, kde pak? Ne, v 56. jsem byl v Benátkách, ale počkejte, v 57. že já vás potkal na Rujáně, že jo?
2: Nepotkal.
1: Ne.
2: Já byl v 57. v Mamáji, v Rumunsku.
1: A tak tam jsem vás potkat nemohl, protože já byl v Rumunsku až v 59. roce.
2: No, to já byl v Jugoslávii.
1: Moment, já už to mám. Poslyšte, že vy jste ten pán, co za mě zaplatil v 60. roce v Káhiře v baru 3 frťany.
2: Nejsem škrob. Ty 3 frťany bych vám v Káhiře moc rád zaplatil, ale já jsem byl v tom roce na Malorce.
1: Ale
2: počkejte, nejste vy ten pán, co jsem s ním v 61. jel z Grincingu do vídeňského hotelu Fiakre?
1: Ne, tak to nejsem, to ne.
2: Nejste.
1: Ne.
2: To je škoda, to byl moc veselý a příjemný pán. No opravdu to nejste vy, vzpomeňte
1: ne,
2: si.
1: Ne, opravdu.
2: Hlejte, druhý den jsme přece v Prátru potkali takový 2 přítulný slečny.
1: No tak to je mi moc líto, že jste je nepotkal se mnou, ale... Víte, já ve Vídni ještě nikdy nebyl.
2: No tak, kde jsme se potkali?
1: Já vám nevím.
2: Možná třeba služebně.
1: Aha.
2: Služebně. Snad vám řekne něco mý jméno. Holverda.
1: Těší mě, Breburda.
2: Mě taky.
1: Promiňte, naraště se zlobit, ale jméno mi jaksi, abych tak řekl, nic neříká. Snad vaše ctěné povolání, že by mi naznačilo.
2: Už zase vedoucí masný. A čím se račte vy zaobírat?
1: No tak už zase vedoucí ovoce a zeleniny.
2: Už zase.
1: Aha.
2: My se potkali v roce 63.
1: No jo.
2: To byla blbá dovolená.
1: No jo, a dlouhá. Poslyšte, kde vy jste jaksi, abych tak řekl, ráčil trávit?
2: Na Pankráci, kamaráde.
1: Aj, tak tedy radši prominout, pane, já jsem se zmýlil. Já jsem nastoupil v roce 63. jaksi dovolenou na Borech v Plzni.
2: No to je báječné. My se vlastně vůbec neznáme. V životě jsme se neviděli.
1: A přitom jsme si tak povědomí.

jako dlouhá tenká struna, která čeká na mé prsty, jako promáčená luna, když ji voda drží v hrsti, jako vraky na pobřeží, marná mince pro pokojskou, jako zvony městských věží, když se blíží cizí vojsko. Taková je ve mně tíseň, taková je tíseň ve mně. Nezmění se, nezmění se, dokud klavír hraje temně. Takové jen písně umím, takové jen písně umím, jinak světu nerozumím. Jako list na konci větve, když už říjen židle sklízí, jako ruce, ale ne tvé, ruce chladné, ruce cizí, jako dlouhá temná řada našich slibů, všechny směšné, jak můj dotaz, máš mě ráda, jak tvé

času bez úspěchu, jako ptáci ach tak lehcí, lehčí člověčího dechu, jako první nadechnutí, jak poslední probuzení, jako noc, jež mlčet nutí, jako láska, které není. Taková je ve mně tíseň, taková je tíseň ve mně. Nezmění se, nezmění se, dokud klavír hraje temně. Takové jen písně umím, takové jen písně umím, jinak světu nerozumím.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, dovolíte?
2: Už je po úředních hodinách.
1: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
2: Ano, a vy?
1: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
2: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
1: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom. To víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál. Ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá. Jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně jak si postavení zavazuje, chápete, že?
2: Jistě, no a dál?
1: No, dál. Rozvedu se ženou, vezmu si mladou, najednou kožichy, šperky, přepichová dača, v letě Krym, Moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
2: Aha, už rozumím. No a?
1: No a pak už to znáte, no, z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrávnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní, takový menší požárek, taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
2: To rozhodne soud. Ne já.
1: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no.
2: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
1: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
2: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakope.
1: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
2: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
1: Konkrétně, kolik?
2: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem říkám to bez záruky.
1: Samozřejmě, tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
2: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
1: Co, už teď, proč?
2: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
1: Protokol? O čem?
2: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom, že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal.
1: Já, že jsem se přiznal? Ne, to bude nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
2: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
1: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.

tak už se nehněvej, marně že zhledala, já však chtěl od tebe cokoliv mít. A sama od sebe nic bys mi nedal.

0: že jsem k té jehle též tebe chtěl mít.
1: Stanice Hvězda.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta. 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí,

0: zelení. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Pokud vy. Stanice Hvězda.

která se dobou si chrvou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Volmavou pod mostem hledá

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: To jsme točili s Vojtou exteriéry filmu Komedianti v Semilech. A bydleli jsme vedle sebe na chodbě tamnějšího hotelu. A Vojtovi se strašně líbila mladá maskérka Boženka. Byla to opravdu krasavice. A Vojta kudy chodil, tudy říkal, víte, hoši, ta Boženka, to je kousek. Jak kdybych byl mladší, a co mladší, ještě dneska bych vám ukázal. A tak to bylo pořád, Boženka sem, Boženka tam. Až mě to nedalo a jednou noci jsem se připlížil ke dveřím Vojtova pokoje a po zaklepání jsem začal dělat Boženku. Šeptal jsem,
2: mistře, to jsem já, Boženka, otevřte.
1: Postel zapraskala a rozespalý Vojta se ptal,
3: co je, kdo je tu?
2: Já, Boženka.
1: Byla dlouhá pauza. A pak velice bojácným hlasem řekl,
3: co chceš, Boženko?
1: A já jsem šeptal dál.
2: Mistře, já jsem tak sama. Je mě tak smutné. Otevřte, aspoň na chvíličku.
1: Zase byla dlouhá pauza. Pak se Vojta ozval.
3: Neotevřu, Boženko. Jsem už stařec a zítra filmuju.
1: To mělo ještě do hru. Ráno jsem šel brzy do maskérny, všecko jsem řekl Božence a poprosil jí, aby se na Vojtu jako zlobila. Boženka byla pro a všichni jsme čekali, až přijde Vojta. Vojta přišel a hlasně pozdravil.
3: Zdravím všechny přátelé i nepřátelé. Dobré ránko.
1: Zatvářil se pak vážně a pozdravil Boženku.
3: Dobré ránko, Boženko.
4: Dobrý den.
3: Jak jste se vyspala?
1: Špatně. Já se naklonil k Vojtovi a řekl, co pak, Vojto, Boženka se na tebe nějak zlobí.
3: Ale to víš, Ladislave, je to žena, citlivý tvor, je indisponovaná.

0: Noc plná hvězd.
1: Já si vzpomínám, že jsem hrál jednou s ochotníkama, bylo to někde v Ústí nad Labem, tak mě tam pozvali studenti, abych s nimi hrál Dona Carlose, jo? No já jsem si říkal, no tak studenti aspoň budou rozumět verši a tak dále, že jo? Tak jsem slíbil, že přijedu. No přijel jsem a byl mezi nimi jeden, který hrál ponejprv, byl to syn tamnějšího řezníka, jo? Takový brunátnej pořez, takový, a hrozně se na to těšil. A teď měl jenom jednu větu, já se jim na trůně a on přijde a má říct, celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět infanta. A říká, nezbrptej to, Venco, nezbrptej to, ten je zlej, ten by tě zabil. Ty to umím, nebyl mi porad, Lojzo. Teď počká, ti to řeknu, celý, již to je verš, jo. No, ty to vím, celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět to, no, infanta. Počkej. Infanta, jo, infanta. A dít já vím, no ale dít já vím, vocero, já bych to mohl říct taky svýma slovy, nevím, neblbni, to je verš přece, to musí mít rytmus, jo. No dobře, dít já vím, celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět to, no, infanta. No, dít to umím porád, co do mě štve, škadle. Celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět infanta. Teď mu řekli, tak ven. On vylez, flexe mě, já se jel na trůně a pát. Je tam hrozný brajgl a mají jít ven. Už jsme ho nenašli.

0: noc s hvězdou.
1: Vůbec nejlepší řešení, jako autor přivedete děj do krize a pak se sebete jako klaun bavit.
2: A to už se mě netýká, protože to už si oni vyřídějí a jdám štít.
1: No ale jak?
2: To vyhrajou, musí to vyhrát.
1: Jak to musí?
2: Máš bojovou za spravedlivou věc.
1: Prosím, mají morální předpoklady k vítězství, stačí
2: no, no, mají morální předpoklady a mají ty morální předpoklady materiálně vyfutrovaný.
1: Čím?
2: No tím kanonem.
1: A mají Barbaru.
2: No tak když do něj dají ty tvrdý cejry a pustějí to do nich a pak nějaký ty proleželi, tak někoho zabijou, někoho, asi někomu dají najíst, tak to se tak vyrovná, ne? A dohodnou se. Vždycky každý morální předpoklad musí být putrovaný klackem, páči. Jináč by se žádný morální předpoklad nedal prosadit, protože lidi nemůžou dělat víc, než čo jsou schopni. Protože lidi jsou lidi.
1: Prosím?
2: Že lidi jsou lidi, tak nemůžou víc dělat.
1: Moment, to, jak jste to teď?
2: Že lidi jsou lidi.
1: To je tak moudré. To vás jen tak napadlo?
2: Jo.
1: No to je obrovský.
2: To mě tak napadlo.
1: A to vás napadají takovýhle věci?
2: Jo. Já třeba, já mám jiných takovej.
1: No?
2: Já ráno třeba se no. probudím a podívám se do zrcadla a říkám, každý jsme nějaký.
1: No, no poslyšte, to je, to by se mělo tesat.
2: To by se mělo, víte.
1: A to vás to napadne jen tak,
2: jo, tak to já jdete, si, jo? Já jdu životem a trousím moudrost. To já jdu třeba, lidi jdou třeba spěchají do práce, nebo tak a já sám procházím se třeba parkem, zjídu a pohlednu vzhůru a vidím nebe šedé proti němu, šlísí se jak spjaté ruce černé větve buků stromů jiných opadaných. Hle, jako by vzpínali své větve, prosit se nebe o lepší počasí, ježíč, dávno se dostavit jim mělo. Však hle, kdo to třepotá se tam, zda vlaječička či co ne, list poslední, hle, a vánek se sílil a padá list a já jej pozoruji. Je to buk.
1: Jak listy překrásně na podzim umírají.
2: No, to se dá taky tesat.
1: A to je ta smůla, to není ze mě.
2: To není z vás.
1: To je kytát.
2: Co je to?
1: To je kytát.
2: Citát.
1: Citát, pardon.
2: Citát, ne kytát.
1: To je citát z Kirána.
2: Ne z Kirána, z Cirána.
1: Cirano?
2: Cirano.
1: Co si to splet, z Kiraso.
2: To je jeho bratr, ten se ušlastal.
1: A to vy to máte ze sebe všecko?
2: No já hodně čtu.
1: Cože?
2: Já hodně čtu.
1: Vy čtete?
2: Já čtu.
1: I knihy?
2: I knihy. Hřbety. Tam hned se dozvíte, od koho to je a co to je. No když mě upadne a otevře se náhodou,
1: jo.
2: Já jsem daleko zrakej, tak to já si taky takhle
1: počtete
2: přečtu
1: si,
2: třeba stránčičku, než to někdo no, zvedne. Já sám nemůžu, ale... No to víte.
1: A ono se vůbec hodně čte.
2: Ono se hodně čte, ono se čte daleko více, než se četlo před několika málosti lety.
1: Ano, ono je toho víc ke čtení.
2: Ano, ono taky se musí více čít, člověk se musí životem pročíst. Dneska ano, to máte, kde parkovat, kde neparkovat, ano. Jak dlouho parkovat, jak dlouho neparkovat,
1: on
2: kam se smí, kde se nesmí,
1: hordy do kdy, co. A tak dále, otec, matka, za jakým účelem, s kým, kde, proč jste tady, kde jste byl, než jste byl tady, kde budete, až nebudete tady.
2: Ano. A ještě kus papíru prázdnej, kdyby se to nevešlo, připište to sem. Ano. Ono dneska... Jak říkám, dneska se musíte životem pročíst.
1: Ano. Ono je to víc napsáno, protože ono daleko víc lidí umí psát.
2: Ano, daleko víc lidí. Ano, daleko víc lidí umí teďka psát, než před několika málo stylety. Ono před několika málo stylety málo lidí umělo psát. Ale ti, co uměli psát, ty uměli psát, to se dá číst i teď, to byste nevěřili.
1: Taky víc čte, protože ono je víc času na čtení.
2: Ano, víc času díky lepší organizaci práce. Samo sebe, on ten, veškerý ten čas není na čtení.
1: No to ne.
2: To je na rekreaci tak. Projet motocykl, projet se automobilem, dívat se na televizi, dívat se na hokej, na fotbal, jít do biografu,
1: na estrádu, na rande,
2: na frťana,
1: že ano. Rekreace prostě.
2: Rekreace, prostě sam, ale může se stát, že počasí vypukne takového druhu, Že je příliš klusko na motocyklu, příliš prašno na automobil.
1: Málo klusko na hokej.
2: Málo klusko na hokej.
1: Ano.
2: Příliš temno na fotbal. Vybouchne vám televize, tedy myslím přístroj program nikdy. A jde se na rande, ale ona...
1: Šla s jiným. Jde se na frťana,
2: ale... nemůžete, protože máte sirózu jater. Když se tohle všechno stane v jedné chvíli, pak je čas na čtení.
1: Pak jo.
2: Ale teď přijde veliké dilemma.
1: Dilemno nastane.
2: Veliké dilema. Co číst?
1: Co číst?
2: Kolika knih napsaných a co číst? Jenom co je v nich napsaných o tom, že dnes máme na čtení daleko více času, než jsme měli před několika málo. Kam šáhnou?
1: Teď věděn chvilka malá a knih plno a kam...
2: Ano, a teď právě jsme u toho, že by se mělo začít s reorganizací knihoven doma.
1: Ano, každý sám u sebe. Já mám knihovnu ohromně promyšlenou. Já to mám ohromně vymyšlený. Já to mám celý zařízený podle hesla. Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
2: To je odvážné, velmi odvážné.
1: A já to mám tak, že nemusíte dlouho hledat nějak, kdo jsem. To mám přímo ve výši zraku, takže příchozí Vejda okamžitě vidí.
2: K vám chodí Vejda?
1: Ano, občas zajde. Takže příchozí Vejda okamžitě vidí.
2: Ke mně chodí taky Vejda. Oba Vejdové ke mně chodí. Oba.
1: K vám oba?
2: Jo, i mladší Vejda.
1: Ke mně jenom starší. Takže příchozí Vejda, Vejda...
2: Teď k vám vešli oba, ne?
1: Ne. To druhý nebyl bratr, to byl přechodník.
2: Aha,
1: Vejda, Vejda.
2: To byl přechodník, ale je podobný bratrovi hrozně.
1: Ano. Oni jsou si celá rodina.
2: Jasně, jsou si podobní.
1: To oni ani kolikrát nevědí, jestli přišel brácha nebo přechodník. Z matky z toho. Tedy příchozí Vejda, Vejda, vidí. Vejdová k vám nechodí?
2: Ne.
1: Tedy příchozí Vejda, Vejda, to je přechodník to druhý. Vejdová má taky přechodník.
2: A vypadá dobře.
1: Vejdouc.
2: Vejdouc?
1: Jo. To se dá poznat. Bratři od přechodníku ne, Vejdová od přechodníku, jo. Tedy Vejda vidí okamžitě. Jak Vejde vidí, jo. Vejda vydá, tedy vidí.
2: A to, ne, to vy myslíte, Vejda vydá Vinca, to byl ten malý slavný italský.
1: A, Vejda vydá Vinca.
2: Vejda vydá Vinca. Jak namaloval tu šenkýsku, jak se směje ta.
1: A.
2: Paru mlechl z tu Mona Lisa.
1: Vejda vydá Vinca.
2: Vejda vydá Vinca.
1: Já myslel, že to je alkohol, Vejda vydá Vinca.
2: Ne, to je... Vejda vydá da Vinca taky někdy říká.
1: A, Vejda vydá da Vinca známý, ano, ano.
2: Vejda vydá de... Vejda vydá Venca, to je český malista.
1: To je Venca Vejda vydá. Velmi podobný úprce.
2: Vejda vydá da Vinca, o tom nemluvte, jo? No.
1: Takže Vejda, jakmile Vejde, jo, vidí, ano. Okamžitě vidí celou řadu klasiků.
2: Ano.
1: Víš jeho zraku, samý klasik.
2: Klasici, a jak to je, co, jak se pozná klasik, že je klasik?
1: No, ty, protože napsal klasický
2: díl. No to víme, já myslím, jak si ta klasická věc od klasika, jak se pozná, že to je od klasika klasické.
1: Je tak, co to je klasické?
2: Co to je klasické?
1: To je, no já bych řekl, že to je dílo, které... odolává změnám vkusu, proudu, směru.
2: A návrhu. Odolává změnám vkusu, proudu,
1: ano,
2: směru,
1: které trvá
2: ve své trvá. Kvalitě.
1: Ano,
2: tak
1: ano.
2: Tyhle knihy mám taky, že ty mám také dole, jo. Kdyby náhodou přišel vzdělanec.
1: No jo, vzdělanec, ten se rád vohne.
2: Ten se rád vohne, ano. A... Vejdy, rozumíte? Pro Vejdy nebo obejda, kdyby s ním šel. Tak to mám přímo tady ve výši zraku, takovou dlouhou tento. A tam mám knihy, které naopak podléhají změnám vkusu, rozumíte? A ty tam mám takhle jednu vedle druhý pěkně sezazený. Takže, rozumíte, já to mám podle pravidla, ne jako vy.
1: Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
2: Já mám, ukaž mě, co bych měl číst, jako, abych věděl, o čem si nemáme povídat. A teďka zrovna tedy přikupuju, ještě to mám krásně, teď my to děláme do kulata, my to tam probouráváme a teďka a přikoupil jsem zrovna 1,80 m. Krásný zboží.
1: A to vy to máte změřený?
2: Jo, to já vždycky dám míru a výšku, oni mi to seřadějí a pošlou. Přesně. To
1: přímo seřadějí už tam?
2: Přímo, jo, to se tam než zasune do knihovny.
1: A kde vám to dělají?
2: Dělám v antikvariátu.
1: Vy kupujete z antikvariátu?
2: No ano.
1: To bych nedělal.
2: Proč?
1: No, to jsou ošahaný přece.
2: A tyhle jsou jako netknutý. No, kniha to panná, pane.
1: Tedy to jsou knihy přísně od dneška.
2: Přísně od dneška, ovšem musí se to hlídat. Ale každý den ráno to obejdu, kdyby tam nebylo něco snad už o včerejšku nebo tak.
1: Ne, ono někdy stačí jedna kapitola zasmrádná, chytne celá kniha.
2: Slovo, pane, slovo. Ale tedy musíme se to nechat, víte, že
1: ono se nejen víc čte, ale ono se taky líp čte.
2: Daleko líp čte, líp. Taky ty knihy jsou líp vybaveny, no, než bývaly. Dneska jenom vezměte ty vysvětlivky vzadu.
1: No, to je obrovská, ano.
2: To je úžasná úleva. No. To je úleva, někdy těch vysvětlivek bývá víc tlustěji, ano, než je samotná kniha, kterou to vysvětluje. Mně se na tom líbí ten optimismus těch nakladatelství, jak oni počítají s tím, že co čtenář, to blbec.

0: Šveka čtu, Švejka.
1: Teprve?
0: Ne, já už ho čet moc krát, ale teď to čtu s vysvětlivkama. Já teprve teď vidím, o co já přišel. Tam například, jak on ukradne toho psa.
1: Ano, pro Lukáše.
0: Pro Lukáše, a jak ho vede Řeznickou ulici, tak tam je číslíčko u Řeznickou ulice. Tak a vzadu ve vysvětlivkách jsem našel Řeznická ulice, ulice v Praze 2.
1: A je jasno.
0: Je jasno, já toho psa vidím, že ano. A nebo jak ten plukovník pak vyskakuje a křičí, co mu ukradl toho psa, jo?
1: No, no.
0: Který mu tedy ukradl toho psa? Tak křičí, der Teufel soll den Kerl buserieren. Tak jsem si to našel a vzadu je napsáno německá kletba.
1: Vidíte, já blbec vždycky myslel, že to je latinsky. Že se to chudák Hašek nedožil.
0: No, no, no. Mohl brát taky za ty.
1: No to on má teď bydelníky právě.
0: To je ten bydelník, co ukazuje,
1: no,
0: co Hašek jako tím mínil. A je to dobré bydlo. No. A malý český člověk je velice vynalézavý. Člověk. No. Musíme být tolerance sama. Já bych, pane Horníček, udělal věci, já bych to vedl pomalu k finále, ne?
1: No, no, já už jsem tam skoro.
0: Že prostě lidi jsou schopni než toho, čeho jsou lidi schopni. Ano. Protože lidi jsou co? Jsou lidi.
1: Lidi, jak jste velmi správně řekl. A mohu-li k tomu dodat, ovšem ne ze sebe, to je opět, jak už kdysi krásně vystihl soudruh Samuel, lidi na lidi jsou jako sani.
2: Člověk na člověka je bobka, podívejte se na ně, musíte naříkat.

milovat mě a nám povídat, jak na žida přišla veliká bída, jak ti vidní filištíni válku vez nebyli líni, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil vodu, dal si pro strečka příhodu,

takhle, bože, až ho provokuje, David slušně sakuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, mrakem zatočí, když začínáš, no tak to máš plesy velké jam.

jestli masy nebudou dost masivní, a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy, co? Radioaktivní. Víte, co je za potřeby nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zlanatropí bez kontroly izotopy?

lidi v písku jako pštrosi, nebudeš nám to spálí šosy, jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy, dřív než nás to pokosí.